0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

komfort. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: jich. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

Jich.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

Jich.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Vinci. Dobré čtvrteční ráno, zraní zdy rádia, jejich 5 minut a bude 17:30, tady ranní hudební menu. Tedy přehlídka hitů pro dobrou náladu, když nám časně z rána budou dělat společnost na playlistu Teddy Swims. Přidají se hned v úvodu třeba taky Mike Perry. Stejně jako Mandraže. Ale bude to mnohem více, co z hitů pro dobrou náladu dneska po ránu nabídneme. Před námi čtvrtek 13. srpna, podle meteorologů se nám vrátí tropy, budeme konkrétnější. A tím pádem tam znovu a velmi rádi nabízíme další soutěž. O další klimatizaci. Léto totiž rozhodně nekončí.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: Ignitestyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Tak ještě jednou krásné čtvrteční ráno, Moravo, tentokrát je 3 minutky před 5:30, ráno chladno, odpoledne tropy, tak to vidí meteorologové, ty ranní teploty samozřejmě vidíme i my, Vlčnov 13, Brno 14, Milotice, Rakvice 15, ale v průběhu dne očekávají meteorologové až 30 stupňů Celsia, k tomu slunečno a odpoledne většinou opravdu tropické teploty, bude jasno nebo skoro jasno, nejenom v Jihomoravském, ale i Zlínském kraji, i když tam rtuť teplomíru ukáže maximálně na 29 stupňů Celsia. Takže rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami klíďo píďo, místy 16 stupňů Celsia. Možná barzkde i více.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Záleží samozřejmě na ranních teplotách a že jsou po dlouhých dnech proklatě nízko. Ano, už včera zapůsobila Anna z Chladna z rána, když už teda pravda ta Anička měla ten svátek před několika týdny, ale až teď se to začíná nějakým způsobem projevovat, tak dost možná si ve svých plechových miláčcích po ránu někteří z vás i zatopí. A tímto už zdravíme za volanty, pozor na dálnici D1 na 172. kilometru ve směru na Brno je odstavené nákladní vozidlo kvůli defektu, tak projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

pár minut a mrkneme do kalendáře, prozradíme, kdo ve čtvrtek 13. srpna slaví svátek a projedeme se i po Baťově kanálu. Teď ale hity pro dobrou náladu. Za minutu bude půl šesté, tady je tady Swims.

0: 5:39, dobré čtvrteční ráno, zatem 13. srpna. No a to značí, že v kalendáři dnes vepsáno jméno Alena. Ať již je to s původem jména Alena jakkoliv, rozhodně platí, že je krásným českým jménem. Vedle toho, že je příjemně zní, se jméno může pochlubit i rozruchem kolem hledání jeho původu a několika teoriemi o jeho významu. Gratulace po ránu pádí na Kyjovsku, kde máme 463 žen s tímto krásným jménem. Na Mikulovsku žije 190 a třeba na Pohořelicku jich máme 140. Taky tam pofrčí hudební dárek od kapely Mandraže dnes se songem Tanči, dokud můžeš. Jak jinak taky oslavit svátek než třeba raním tanečkem. Tak ale nám ještě jednou všechno nejlepší. Bena a Ťapka, to jsou jména zase vepsaná ve zvířecím kalendáři. No a teď už míříme do historie. Už jsme to naťukli před pár minutkama, že se povozíme po Vaťově kanále, protože dnes se přesouváme do roku 1939, právě tehdy, přesně před 87 lety, se totiž po Baťově kanále svezli první cestující. Po vodní cestě, která původně sloužila hlavně k přepravě nákladů, vypluly lodě pro 35 pasažérů a začala pravidelná osobní doprava. Dnes je Baťův kanál jedním z oblíbených míst pro výlety a dovolenou v našem regionu. Tehdy ale šlo o úplnou novinku, lidé mohli část cesty krajinou kolem Zlína a Slovácka absolvovat po vodě. Z nákladní vodní cesty se tak postupně stal i způsob, jak se na Moravě cestovalo ze zážitky. Tak tolik i z Baťova kanálu, teď už ale zpátky k Alenkám, které mají po celý dnešní den svátek. Posíláme z ranní jízdy rádia hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 minut a bude 6, ve čtvrteční raní zjeřádil Bon Jovi už základčku BB Rexa a nebo Katy Perry. A teď ve čtvrtek 13. srpna taky skřeťáka jeho raní vtípek. Nebo že by moudro dne, dobré ráno.
1: Dobré ráno, no přeberte si to jak chcete. Rozhodně ale víme, že jsou na světě jen 3 druhy mužů, co nerozumí ženám. Ano, pohopouhé 3 druhy mužů tady máme, co nerozumí ženám. Jsou to mladí, jsou to dospělí a jsou to staří.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: od nás taky Tom Cruise a jeho dokola. Tišnov dokončil rekonstrukci náměstí Míru za 164 milionů korun. I o tom budou první dnešní čtvrteční jihomoravské zprávy s datem 13. srpna, kdy nás dle předpovědi počasí po chladném ránu čeká tropický den. Více prozradí aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. No a když se nám vrací to léto s tropickými teplotami, tak o to více vás zveme na naši soutěž, ve které můžete získat další klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: Rebel.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Hezké letní ráno, Moravo, máme minutku po 6. hodině. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Tišnov dokončil rekonstrukci náměstí Míru za 164 milionů a další část D55 mezi Napajdly a Babicemi míří do stavebního řízení. Po více než roce je hotová rekonstrukce náměstí Míru v Tišnově na Brněnsku. Lidé tam mají nové vodní schodiště s posezením až pro 80 lidí, které může sloužit také jako menší amfiteátr, a přibylo 48 stromů. Náměstí je nově bezbariérové a zavlažování zeleně využívá zachycenou dešťovou vodu. Do centra se zároveň vrátila auta a autobusy, dopravu ale zpomalují zóny s maximální rychlostí 30 a 20 km v hodině. Modernizace stála 164 milionů korun, přibližně čtvrtinu nákladů pokryla evropská dotace. Příprava dálnice D55 na Slovácku se posouvá. Dopravní a energetický stavební úřad zahájil řízení pro druhou etapu úseku Napajdla-Babice. Více než 5 kilometrů dlouhá dálnice povede kolem Spytihněvy a Babic a napojí se na už hotový úsek směrem ke Starému Městu. Trasa také podjede železniční koridor Břeclav-Přerov, kvůli čemuž bude nutné postavit nový železniční most. První stavebně složitější etapa úseku získala minulý týden zatím nepravomocné stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic už zároveň hledá zhotovitele celého úseku. Nabídky mají firmy aktuálně podávat do října.
3: Rádio Jih. Počasí.
2: Jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů Celsia, místy se může objevit i tropická třicítka, ve Zlínském kraji maximálně 25 až 28 stupňů Celsia. No a po ránu, třeba teď ve Veselí nad Moravou jen 12 stupňů Celsia, po 14 máte ve Svatobořicích, Mistříně, Dolních Věstonicích a Sokolnicích. No, rozdíl mezi ranní a odpolední teplotou pro dnešek, pro čtvrtek 13. srpna, docela solidní.
5: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: Hezké ráno řidičům i řidičkám, opatrně, čerstvá uzavírka na Vyškovsku ve Zbíšově pod železničním mostem je silnice uzavřena a bude až do 22. října. A na Brněnsku v Modřicích v Frlické ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu. Šťastnou čtvrteční cestu.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Školní rok ještě nezačal, rodičovské peněženky už ale dostávají zabrat. Kolik letos vyjde základní výbava školáka a za co si rodiny připlatí nejvíc, to prozradíme už za pár minut ve čtvrteční ranní jízdě Rádia Jih. 4 minutky po 6. hodině, ale k hitům pro dobrou náladu. Tady na playlistu pro vás ranní ptáčata, Joan Osborne a

0: 10 minut po 6 hodině ve čtvrteční ranní jízdě Mark Dan a Country Girl, co nevidět, One Republic, Stop and Stare. No, stát a zírat na některé cenovky už musí i rodiče. Prázdniny, pravda, ještě neskončily, ale rodičům školáků už pomalu začíná taková ta tradiční srpnová disciplína schánění sešitů, přezůvek, pastelek a všeho dalšího. A levná disciplína to rozhodně není. Každá druhá česká rodina podle průzkumu počítá s tím, že letos za školní výbavu utratí více než loni. Nejčastěji rodiče odhadují, že jen základní věci jako přezůvky, oblečení na tělocvik nebo psací a výtvarné potřeby vyjdou zhruba na 3000 korun. Více než čtvrtina rodin čeká útratu ještě vyšší. Pod tisícovku se chce vejít jen necelých 15%. A hodně záleží na tom, co všechno dítě potřebuje. Sešity se dají v akcích sehnat i pod 10 korun, ale třeba kvalitní školní aktovka už může stát několik tisíc. Rodiče proto čekají třeba na slevy, využívají i bazary nebo věci schánějí po známých. Největší komplikací ale často je, že přesný seznam pomůcek dostanou až v prvních zářijových dnech. Takže klasika, buď nakupovat dopředu trošičku naslepo, nebo v září vyrazit s ostatními rodiči do plného papírnictví. Rozhodně ale i letos je potřeba myslet na to, že start nového školního roku bude o kapičku dražší.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 6. hodině, Distort the Sound of Silence. Krásné čtvrteční ráno, zatem 13. srpna i dnes pro vás máme ranní téma a dnes si dáme takovou malou slovní výzvu. Řekněte, že je léto, ale nesmíte napsat slovo léto. Ano, zahrajeme si takovou drobnou hru, vysvětlete nám a posluchačům, že je léto, ale nesmíte použít jakoukoliv verzi slova léto. Takže žádné letní, žádné létem a žádné chytré obcházení pravidel. Prostě nám to nějak dokažte. Třeba děti mají prázdniny, dospělí dovolenou a kobáři nepřetržitou směru. I když pravda, letos jich zas až tolik není, ale sem tam nějaký ten večírek znepříjemnit mohou a dělají to. Tak řekněte, že je léto a nesmíte napsat slovo léto, napište nám to na Facebook rádi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889 a prokažte dneska pro ránu svoji kreativitu. Děkujeme!
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Určitě, že se na něj vzpomenete z let 90. Po půl sedmé, ale taky v ranní jízdě rádi něco z těch novějších, třeba Dai Dai a Shakira. A nabídneme i filmovou muziku. Čeká nás Amerika a Lucie. Před námi čtvrtek 13. srpna, před námi další čerstvé, tentokrát krátké jihomoravské zprávy. Dneska se dozvíte co nového. Za chviličku zkontrolujeme ranní moravské teploty. Na některých místech jsou proklatě nízko, ale v průběhu dne místy dokonce až 30 stupňů Celsia, slibují meteorologové. My slibujeme, že se podíváme na cesty a taky soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus 1 za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Hezké čtvrteční ráno, minutka a bude půl sedmé.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
6: Provozovatelům nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo hrozit vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby provoz zařízení bez registrace nebyl jen přestupkem, ale trestným činem. Krajští kriminalisté obvinili 61-letou ženu z Nedakonic na Uherskohradišku z vraždy jejího manžela. Podle policie měla v sobotu večer kolem půl deváté zaútočit nožem na o rok staršího muže. 62-letý muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel.
1: Počasí.
6: Aktuálně v Kyjově 15 stupňů, 12 hlásí Josefov, 11 pouze dokonce Vlčno, však Vice měří 14.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Zlínsku na vjezdu z Hřivínova újezdu na Doubravě se střetlo osobní auto s lesní zvěří. Počítejte s nárazovým zdržením. Na Vyškovsku ve Vážanech nad Litavou došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě zasahují záchranné složky. I tady počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
7: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

Na Brněnsku vysychají potoky a mladým stromům chybí vláha. Dobrovolníci proto vzali věci do vlastních rukou a v lesích začali stavět vodě malé překážky. Podrobnosti už za chviličku, teď Natálie Imbruglia.

0: jsme říkali, na Brněnsku vysychají potoky a mladým stromům chybí vláha. Dobrovolníci proto vzali věci do vlastních rukou a v lesích začali v vodě stavět malé překážky. Na Brněnsku se tak proti suchu nebojují jen třeba velkými projekty, ale dobrovolníci teď v okolí Tišnova, ale třeba taky velké Býteše staví v lesích malé přehrádky, které mají zpomalit otok vody a udržet ji déle v krajině. Celkem jich má vzniknout na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny asi 20, hlavně na odvodňovacích strouhách, které dnes vodu z lesa naopak odvádějí pryč. Pomoci by to mělo i mladým stromům, které letos trpí nedostatkem vláhy, ostatně jako každé rostliny anebo stromy. Jak vážná je situace, dobrovolníci vidí přímo na místě, protože potok Libochovka, u kterého bydlí, vyschl už začátkem léta a vodu pro vlastní potřebu si proto musí vozit v kanistrech. Taky takto příroda vyprovokovala mladé, kteří se vrhli do lesa a chtějí té vodě trošičku postavit nějaké ty překážky, aby přece jenom v těch lesích, té přírodě zůstala zase o něco déle, když už tedy na některých místech ještě voda zůstala. Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Brzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Justin Wellington, Aiko Aiko, 2 minutky po 6:45, dobré čtvrteční ráno, Moravo, dneska v rámci ranního tématu tady pro vás máme takovou malou slovní výzvu. Zkuste nám popsat, že právě prožíváme nejteplejší část roku, aniž byste použili jakoukoliv podobu slova léto.
1: Napsala Zdeňka, červené crpén a venku jsou pařáky k nevydržení. Je toto vůbec možné? To teda za socialismu nebývalo. Přeji všem samé pěkné a teploučké dny.
0: No, za sociku by si to asi někdo pěkně odskákal. Řekněte, že je léto, ale nesmíte napsat slovo léto. Takové je dnešní ranní téma. Přidává se Milan, zas ten hrozný hit. V práci se potím víc. Děcka válí se doma, prý užívají si mimoškolní pohody. Já bych se raději válel někde u vody.
1: Hezky, pěkně.
0: No, dokonce to Milan tak to napsal, jako aby se to rýmovalo. Tak moc děkujeme. I tady jsme poznali jasně, že je léto, aniž by léto použil.
1: Igor napsal odporné horko, stručně jasně.
0: Kde, jak, proč? A co Tereska? Venku je takové vedro, že i komár si bere opalovací krém. Ano, i podle Teresky bychom poznali, že je tady léto. Tak si ho budeme užívat dál, protože dneska meteorologové slibují 29 místy, dokonce až 30 stupňů Celsia. Nezapomeňte na naši soutěž o klimatizaci. Podrobnosti o ní naleznete na našem webu www.radioich.cz. No a my budeme pokračovat i v další hodince s ranním tématem. Ptáme se dál, jestli byste dokázali zahrát si s námi takovou drobnou hru. Máte za úkol vysvětlit nám a posluchačům, že je léto, ale nesmíte použít jakoukoliv verzi slova léto. Psát můžete dál na Facebook Rádiích, posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: tady máme čtvrteční chladné ráno, léto pokračuje. Ostatně, jak dokáže, už za chvíličku aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Ze čtvrteční radní zdy rády k další hity pro dobrou náladu po sedmé Benassi Bros, Evča Farna nebo Talián, Damiano Dávy. Za nelegální domov pro seniory chce ministerstvo trest vězení. Podrobnosti nabídnou čtvrteční Jihomoravské zprávy datem 13. srpna. A i dneska někdo z vás může ve vysílání rádia Jižní Moravy ulovit klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, za minutku bude 7.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Za nelegální domovy pro seniory chce ministerstvo trest vězení a ženu z Nedakonic obvinili z vraždy manžela. Provozovatelům nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo hrozit vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby provoz zařízení bez registrace nebyl jen přestupkem, ale trestným činem. Dvě taková zařízení fungují dle webu iRozhlas.cz, například také v Ratíškovicích a Rohaci. V Ratíškovicích klienti podle zaměstnankyně platí nájem 18 000 korun plus příspěvek na péči a zdravotní sestra do zařízení pouze dojíždí. Kontroly ombudsmanky už dříve odhalily problémy v nelegálním domově v Mutěnicích, kde měl personál podávat klientům uklidňující léky bez předpisů. Za provozování sociální služby bez registrace nyní hrozí pokuta až 2 miliony korun. Zároveň se jedná o možném zmírnění některých pravidel pro menší zařízení. Krajští kriminalisté obvinili 61-letou ženu z Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku z vraždy jejího manžela. Podle policie měla v sobotu večer kolem 8:30 zaútočit nožem na o rok staršího muže. 62-letý muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel. Ženě v případě prokázání viny hrozí 12 až 18 let vězení. Soudy poslal do vazby.
1: Rádio Jih, počasí.
6: Po ránu kosa, odpoledne letních 29 stupňů Celsia, místy dokonce až 30, tak to vidí dnes meteorologové, prostě bude jasno nebo skoro jasno a i dnes letní místy až tropické teploty. Ve Zlínském kraji od 25 do 28 stupňů Celsia. Aktuálně z Pitihněv 10 stupňů Celsia, Zlín 11, Josefov Lednice 12 stupňů Celsia, tak ten teplotní posun, ten teplotní skok snad pro vás nebude šok, protože po ránu 10, místy v průběhu dne až 30, ty krás.
9: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
1: Rádio Jih. Doprava.
6: Připomínáme, na Vyškovsku ve Vážanech nad Litavou došlo k dopravní nehodě motorky, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: 7 hodin 1 minuta, tady jsou slibovaní Benassi Bros, Every Single Day, za chviličko taky Regard a Ride It, no a pak už se podíváme do kalendáře, pak už odhalíme, kdože dnes ve čtvrtek 13. 8. slaví svátek a podíváme se i lehoulince do historie, třeba na Baťův

0: 7 hodin 8 minut, dobré čtvrteční ráno, Moravo, toto bylo Regarda, Ride It, za chviličku Evča Farda, měl jsi mě vůbec rád, no a Evča zahraje, zapije Alenám k dnešnímu svátku, je to tak, čtvrtek 13. srpna patří Alenám, ať již je to s původem jména Alena jakkoliv, platí, že je krásným českým jménem, vedle toho, že příjemně zní, se jméno může pochlubit i rozruchem kolem hledání jeho původu a několika teoriím o jeho významu, ať tak nebo onak, ale nám samozřejmě blahopřejeme, za chvíličku tady nabídneme hudební dárek. A nutno podotknout, že jméno Alena se na jižní a jihovýchodní Moravě vyskytuje docela hojně, třeba na Břeclavsku máme 571 žen s tímto jménem, na Hodonínsku o kapičku méně 544, gratulace míří na Kyjovsko, kde jich máme 463 a třeba na Zlínsku je jich 1028. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Bena a Ťapka, tak hafanům a kočičkám také všecko nejlepší. No a dnes se přesuneme do roku 1939, právě tehdy, přesně před 87 lety, co totiž po Baťově kanálu svezli první cestující. Po vodní cestě, která původně sloužila hlavně k přepravě nákladu, vypluly lodě pro 35 pasažérů a začala pravidelná osobní doprava. Dnes je Baťův kanál jedním z oblíbených míst pro výlety a dovolenou v našem regionu. Tehdy ale šlo o úplnou novinku. Lidé mohli část cesty krajinou kolem Zlína a Slovácka absolvovat po vodě. Z nákladní vodní cesty se tak postupně stály způsob, jak se na Moravě cestovalo za zážitky a taky cestuje. A pokud bude voda, cestovat se bude dál. Ale nám ještě jednou blahopřejeme k tomu dnešnímu svátku a posíláme ten hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin 16 minut, zpěvačka s krásným hlasem Duffy a Hit Mercy, co nevidět Itál, Damiano David a jeho The First Time. Že je letuška křehká žena, no nechte se mýlit, přátelé.
1: Míříme za jednou letuškou, která nebyla až tak křehká, dokonce se stala velkou hvězdou. Jak se to stalo? Z nepříjemného incidentu letadle vznikl dokonce nečekaný hudební hit. V této době už je možné úplně všechno. Na palubě British Airways před odletem z Londýna do Vegas se opilý cestující začal hádat a dostal se i do potyčky s dalšími muži. Takových případů už jsme tu měli docela hafo. Ovšem v tomto případě zasáhla taková ta jako bodrá letuška Sophie Turnerová, ta se ho snažila uklidnit a opakovaně a velmi důrazně mu přikázala, aby zůstal sedět. Celou scénu sledoval britský drum and bass DJ Bow, který byl mezi cestujícími a hodně ho zaujal právě letuščin hlas. Dokonce její ráznou větu Stay Seated, která se několikrát opakovala v průběhu toho, jak usměrňovala do určitých mezí samotného toho pasažéra, tedy zůstaňte sedět, si nahrál a později použil ve své nové skladbě. Výtržník se prý mezi tím neuklidnil, letadlo se muselo dokonce vrátit k terminálu, kde si muže převzala policie. Spoj nakonec odstartoval do Vegas více než 2,5hodinovým zpožděním. Tím ale celý příběh nekončí. Letuška se DJovi po zveřejnění videa sama ozvala. Bowie následně pozval na svůj koncert ve Vegas a Sophie Turner skutečně dorazila. Za mixem si pak zatančila právě na skladbu se svým hlasem. No a lidé tradičně na sociálních sítích začali označovat dokonce za legendu. No i takové věci se můžou stát, jako děláš letušku, usměrníš nějakého pasažéra, je tam nějaký ten DJ, líbí se mu, jakým způsobem to jako zvládla ta letuška, i ten hlas, i to, jak říkala, neustále to Stay Seated, dal to do jako muziku, no a možná letuška od teďka už bude opravdu známá a bude nejznámější letuška tady, slečna nebo paní Turnerová.
0: No, jak to komentovali lidé na sociálních sítích, tak tam někdo psal, nevím, jestli byl horší ten ožralý borec, nebo potom to, co vylezlo z toho DJ.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: a podíváme se za vámi na cesty. A i dneska mohou zaznít ty dva české songy. Což je, dámy a pánové, vstupenka pro to, abyste získali do vašeho bytu, příbytku, domečku, klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: Tě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína.

0: přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
2: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Je půl osmé, dobré čtvrteční ráno, Moravo.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Po více než roce je hotová rekonstrukce náměstí Míru v Tišnově na Brněnsku. Lidé tam mají nové vodní schodiště s posezením až pro 80 lidí, které může sloužit také jako menší amfiteátr. Přibylo 48 stromů. Modernizace vyšla na 164 milionů. Příprava dálnice D55 na Slovácku se posouvá. Dopravní a energetický stavební úřad zahájil řízení pro druhou etapu úseka na úseku Napajdla Babice. Více než 5 kilometrů dlouhá dálnice povede kolem Spytihněvy a Babic a napojí se na už hotový úsek směrem ke Starému Městu.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: A mrkneme na aktuální teploty v regionu. Uherské Hradiště zatím hlásí stále pouze 12 stupňů, po 15 měří Velké Pavlovice a újezd u Brna 16, pak mají Žarošice.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké čtvrteční ráno na cesty, mrkneme na D1, D2 a potom také na silnici D52. Na dálnici D1 zase zde na Ostrovačice na 179. kilometru směrem od Jihlavy na Brno. Se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou. Zdržení je zhruba 10 minut, vypadá to, že bude narůstat, tak nezapomeňte v kolonách dodržovat záchranářskou uličku. Na D2 na 37. kilometru směrem na Břeclav stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně, stejně tak na D52 na 18. kilometru směrem od Brna na Pohořelice, kde stojí u hranice nepojízdná dodávka. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: 7.38, večtoteční radí s Linkin Park, co nevěd Maroon 5 a jeho Moves Like Jagger. My se taky pohneme, podíváme se do hlavního města, tamní policie tam teď řeší případ, který by se mohl klíďo píďo jmenovat Velká oříšková loupež. Neznámý muž si totiž ze supermarketu na Praze 6 během několika dnů odnesl přes 130 baletní ořechů za více než 15 000 korun a rozhodně nešlo o pár pitlíků do kapsy třeba na svačinu. Poprvé přišel v polovině června, popadl rovnou celou bednu s 630 baleními kešu a utekl. Byl tak drzý, že se druhý den vrátil pro dalších 16 balíčků a se mu ještě něco chybělo. No a protože mu zřejmě kešu začaly připadat málo dobrodružné, o 4 dny později změnil sortiment a odnesl si ještě 60 balení solených pistácí. Mimochodem dal bych si. No ale pak už se v obchodě neukázal, policisté mají kamerové záznamy a pomůži, ještě teď zveřejnili ty záznamy, tak potom chlapíkovi pátrají, do obličeje mu jde krásně, myslím si, že jenom otázka času, kdy ho někdo napráší. Pokud by ho tady někdo poznal, má hned zavolat na linku 158. Hrozí mu, v případě teda, že ho policie dopadne a následně bude odsouzen, hrozí mu až 2 roky vězení. Já mám pocit, že toto je naprosto jasný důkaz reinkarnace. Ten pán byl očividně v minulém životě veverkou.
1: Já se chtěl říct, že má stát farmu veverek, nebo co?
0: Takže jako, no. Za mě každý solidnější právník ho z toho prostě vyseká. Víš co, no, někteří se ráno probudí jako želící, prkno odpoledne jsou želička, večer pračka, on řekne, plně se, já jsem byl v obchodě a byl jsem zničený z veverka. No, tak no. Peníze veverky nemají, ne? Tak se si nakoupil.
1: A teď dokážte mě, že v tom obchodě jsem veverka nebyl, že? Jako, máš pravdu.
0: No minimálně z těch kamerových záznamů pak můžu říkat, ale tady jste veverka nebyl. Ale v palici jsem jí měl.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tři čtvrtě na osm a ve čtvrteční raní z Jirádek francouzský DJ Jugel. Za količku korona, the rhythm of the night, děle k našemu rannímu tématu. Zkuste nám popsat, že právě prožíváme nejteplejší část roku, aniž byste použili jakoukoliv podobu slova léto. Máme tady takovou drobnou slovní říčku.
1: Jana napsala, miluji, kdy sluníčko hřeje a já v bazénu se chladím. Pohoda, klídek, jenom ať to vydrží ještě měsíc.
0: No, to je otázka. Že?
1: No, ve druhé polovině srpna už to prý nemá být taková sláva.
0: No, však právě. Co Kristýna? Smradí mají prázdniny. Ta se teda do toho opřela. Já už nevím, co s nimi. Chvíli smích a chvíli řev. A potom teče uši krev. Chceš-li chvíli klidu mít, k vodě měl bys zamířit. Kristýno, moc děkujeme a krásný letní den přejeme.
1: Ano, Míša napsala jasně, stručně, to je výheň.
0: A čekal jsem, kdy to přijde. Ital Makaronek, čau kucí, kuva, to je pažák. Krásný den přeje Makaronek. I my tobě, jak říkám, čekal jsem, kdy se tato hláška z filmu ozve ve vysílání ranní jízdy rádia jich a ozvala se velmi brzy. Tak řekněte, že je léto, ale nesmíte napsat slovo léto. Dokážete si s tím poradit? Dejte nám vědět přes Facebook rádia jich, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Jsem si vzpomněl na Jirku Krhůta, který kdysi dávno v podstatě recitoval, jsem v Chorvatsku, tu na pláži, no všichni se tu peču, smaží, deky štípů, slunko pálí, ale těch báb, co se tu válí, hole zadky vyvalené, taky bys poznal, že je řeč o létu, ne?
1: No rozhodně, no. To rozhodně.
0: Tak to tak nějak zkuste i vy a po 8 hodině se dostanete do vysílání ranní jízdy rádia.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: od sousedu příliš mnoho taneční muziky nepřichází, ale Mark Korner, tomu se to podařilo. No a po osmé blízko taky poetika. Další část D55 mezi Napajedli a Babicemi míří do stavebního řízení. Podrobnosti nabídnou čtvrteční jihomoravské zprávy za ten 13. srpna. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která slibuje další letní teploty. A tak tady pro vás máme další soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu.

0: www.centrum.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
5: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
6: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
5: Více na www.tymaturciak.art.
7: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545. Paní Novotná.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
10: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, je přesně 8 hodin.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Radio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Tišnov dokončil rekonstrukci náměstí Míru za 164 milionů korun a další část D55 mezi Napédly a Babicemi míří do stavebního řízení. Po více než roce je hotová rekonstrukce náměstí Míru v Tišnově na Brněnsku. Lidé tam mají nové vodní schodiště s posezením až pro 80 lidí, které může sloužit také jako menší amfiteátr a přibylo 48 stromů. Náměstí je nově bezbariérové a zavlažování zeleně využívá zachycenou dešťovou vodu. Do centra se zároveň vrátila auta a autobusy. Dopravu ale zpomalují zóny s maximální rychlostí 30 a 20 km v hodině. Modernizace stála 164 milionů korun. Přibližně čtvrtinu nákladů pokryla evropská dotace. Příprava dálnice D55 na Slovácku se posouvá. Dopravní a energetický stavební úřad zahájil řízení pro druhou etapu úseku Napédla Babice. Více než 5 kilometrů dlouhá dálnice povede kolem Spytihněvy a Babic a napojí se na už hotový úsek směrem ke Starému Městu. Trasa také podjede železniční koridor Břeclav-Přerov, kvůli čemuž bude nutné postavit nový železniční most. První stavebně složitější etapa úseku získala minulý týden zatím nepravomocné stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic už zároveň hledá zhotovitele celého úseku. Nabídky mají firmy aktuálně podávat do října.
12: Rádio Jih, počasí.
10: Před námi další letní den, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty až 29 stupňů Celsia. Místy by mohla rtuť teploměru ukázat i na tu tropickou třicítku ve Zlínském kraji, maximálně 28. No a po ránu v Mikulově 17, Kyjov, v Dambořice, Moutnice 18 stupňů Celsia.
14: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: Dopravní nehoda na dálnici D1, odstavené vozidlo na D2. Zdravíme za volanty. Na dálnici D1 za sjezdem na Ostrovačice na 179. kilometru směrem od Jihlavy na Brno v levém pruhu. Jak už od nás víte, srazilo se osobní auto s dodávkou. Počítejte i nadále se zdržením. A na D2 na 37. kilometru směrem na Bratislavu stojí i nadále porouchané osobní auto. Taky tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: Školní rok ještě nezačal a rodičovské peněženky dostávají zabrat. Více za chviličku.

8. hodině, dobré čtvrteční ráno, Moravo. No, prázdniny ještě neskončily, ale rodičům školáků už pomalu začíná taková ta, no řekněme, tradiční srpnová disciplína, a to sice schánění sešitů, přezůvek, pastelek a všeho dalšího. A levná disciplína to rozhodně nebude ani letos. Každá druhá česká rodina podle průzkumu počítá s tím, že letos za školní výbavu utratí více než loni. Nejčastěji rodiče odhadují, že jen základní věci, jako třeba přezůvky nebo oblečení na tělocvik nebo psací a výtvarné potřeby, vyjdou zhruba na 3 000 korun. Více než čtvrtina rodin čeká útratu ještě vyšší. Pod tisícovku se chce vejít jen necelých 15%. Otázka je, jestli to půjde. No a hodně samozřejmě záleží na tom, co všechno dítě potřebuje. Sešity se dají v akcích sehnat i pod 10 korun, samozřejmě jak které, ale třeba kvalitní školní aktovka už může stát hned několik tisíc. Rodiče proto čekají na slevy, využívají ale i bazary nebo věci, zhání poznámých. Největší komplikací ale často je,

0: Že je přesný seznam pomůcek, dostanou samozřejmě až v těch prvních zářijových dnech, takže to může být taková klasika, buď nakupovat dopředu trochu naslepo, nebo v září vyrazit s ostatními rodiči do přeplněných papírnictví. A tak, co bychom pro ta naše dítka zase neudělali? Ale nalijme si čistého vína. Školní rok ještě nezačal a rodičovské peněženky už dostávají zabrat.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: všechno mám.
1: 8 hodin a 16 minut, přejeme vám krásné ráno. Pojďme se, dámy a pánové, trošičku vrátit v čase. Začala tato sdělka, mnozí byli přilepeni na televizních obrazovkách. Neskutečným způsobem.
2: Já dokonce pamatuju dobu, že když to začínalo ten seriál, tak byly vymetené ulice, protože v té době to bylo prostě něco v těch devadesátkách, když to přišlo a na ulicích nikdo nebyl. No a teď se právě Beverly Hills 90210 budeme věnovat, protože škola, která se díky tomuto seriálu proslavila, dnes řeší úplně jiné drama než Brenda Brand nebo Dylan, kteří to řešili v té době. Pak vznikly různé takové ty vtipy, že se ti rozvázala tkanička, že jestli si o tom chceš nebo nechceš promluvit, že řešili tam kolikrát úplné hovadinky. Kalifornské Alexander Hamilton Senior High School v Los Angeles totiž výrazně ubývá studentů a zároveň rostou náklady a je to právě ona škola z tohoto seriálu. Ještě před pandemií navštěvovalo téměř 3000 mladých lidí, dnes už zhruba jenom 2000. Nepomohly ani oblíbené programy zaměřené na hudbu a scénické umění, které mají nové studenty přilákat. Škola přitom patří k hollywoodským přímo legendám. Kromě natáčení Beverly Hills 90210 ji navštěvovali třeba herec Shia LaBeouf nebo někdejší hollywoodská hvězda Rita Haywardová. Budova už ale zažívá spíše méně filmové problémy, při dešti se například zaplavuje suterén, hold už něco samozřejmě pamatuje. Modernizace areálu za zhruba 400 milionů dolarů, tedy něco více než přes 8 miliard korun, prý navíc nabírá zpoždění. Podobné starosti řeší celý školský obvod v Los Angeles. Podle představitelů okresu by mu beze změn mohli už v listopadu příštího roku prý dojít peníze, takže to ví, jak to vůbec s tou rekonstrukcí celé tady školy, která si zahrála v Beverly Hills 920, dopadne. Takže zatímco v Beverly Hills se kdysi řešili hlavně lásky a večírky a Brenda s Brandem a s Dylanem, dnes má jedna ze seriálových škol scénář podstatně méně romantický a uvidíme, jestli vůbec do budoucna přežije. Ale doopravdy se řekne jako Beverly Hills 920, já bych si troufnul tvrdit, že to byl vlastně jeden z takových těch úplně prvních seriálů z Ameriky, který k nám v těch devadesátkách, kdy se to všechno tak jako uvolnilo a vtrhlo sem, zamířil a díky tomu, že byl jedním z těch prvních, tak vlastně je takovým fenoménem jakoby dodnes. Akorát se na to nesmíte už dívat jako tou současnou optikou, že si uvědomíte, na jakou hovadinu jsme to tedy hleděli.
1: No ale nutno podotknout, že tady máme čtvrtek 13. srpna. Stále ještě jsme v krásných letních prázdninách, kdy se školou povinni užívají to volníčko a i letní teploty, tak před chvíličkou jsme tady měli takové školní téma, kolik peněz stojí letos rodiče školák. Ty jsi nás taky uvrhl do školy. Ne, pojďme si stále užívat, alespoň vy, kteří máte možnost té prázdninové pohodičky. A nejenom k prázdninám, ale i vám všem do práce posíláme další z hitů pro dobrou náladu.
3: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Skvělý nové čtvrteční ranní jízdě, hezké ráno Moravo. Myslím si, že dneska
1: v průběhu dne budeme doplňovat pitný režim trošku jinak,
0: ale večer lahvinka, proč ne?
1: No ale rozhodně taky další hity pro dobrou náladu za chviličku ze čtvrteční ranní jízdy.

0: dneska je šance získat na rádiu i k rádiu Jižní Moravy klimatizaci, kterou využijete nejenom v létě, ale i v zimě. Potěší, hlavně člověk ušetří.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet s Andy Scottem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mabelix, buďte in.
7: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, je 8:30.
0: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Provozovatelům nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo hrozit vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby provoz zařízení bez registrace nebyl jen přestupkem, ale trestným činem. Krajští kriminalisté obvinili 61-letou ženu z Nedakonic na Uherskohradisku z vraždy jejího manžela. Podle policie měla v sobotu večer kolem 8:30 zaútočit nožem na o rok staršího muže. 62-letý muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel.
0: Počasí.
8: A mrkneme na aktuální teploty, které momentálně měříme. Břeclav má 18, stejnou teplotu hlásí i Násedlovice, Moravský Žižkov a Slavkov u Brna.
0: Rádio Jih. Doprava.
9: A znovu taky na cesty na dálnici D1 na 184. kilometru směrem od Jihlavy na Brno. Aktuálně zasahují záchranné složky u dopravní nehody 3 osobních aut. Levý pruh je neprojezdný, s kolonou počítejte už od 179. kilometru a nezapomeňte na záchranářskou uličku. A v Brně ve Štefánikově ulici na křižovatce s Kotlářskou stojí odstavené osobní vozidlo. Provoz je tam částečně omezen. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: procítil.
1: No tak mám rád tu muziku, no. Teď už ale, dámy a pánové, k té slevě. Čas od času prostě se u některých vozidel ozve, rozsvítí se to hladové oko a tak prostě musíme natankovat, že? Čas od času.
0: Bohužel
1: prostě
0: se to stává.
1: No. A tak sami na těch totemech vidíme, co ta nafta i co ten benzín stojí. Tak když přijde na řadu nějaká ta slevička, tak ji určitě mnozí rádi využijeme. Je to tak?
0: Je to tak.
1: No a benzínka ve státě New York nabídla zákazníkům 20% slevu, když u pokladny předvedli svůj nejlepší tanec. A podle videí na sociálních sítích se lidé opravdu nebáli odvázat. Tančilo se zkrátka o levnější benzín i nákup, protože sleva platila nejenom na pohonné hmoty, ale i na většinu zboží, ne tedy na alkohol, cigarety nebo hazard, protože tam samozřejmě mají nějakou tu loterii. Manažer té benzínky přiznal, že ani neví, kolik lidí se zapojilo. Prý jich bylo ale opravdu, opravdu hodně. Akce trvala jeden jediný den, za to videa z taneční benzínky už viděli miliony lidí. Takže příště, dámy a pánové, až uvidíte třeba, já nevím, u Stojanu Indrose, jak dělá moonwalk, tak no. Se snaží obsluhu přesvědčit, aby mu dali třeba nějakou tu slevičku.
0: Já jsem chtěl říct, že vzhledem k tomu, že vím, jaké taneční schopnosti nebo spíše neschopnosti mám, tak já bych si v tomto případě tu slevu raději nechal ujít.
1: Možná by zase ti dali třeba větší slevu, že by řekli, podívejte se, dneska přijde Indro Stánková, ta bude tady tančit. Přijďte se boja, protože takový cirkus nevidíte ani ve vládě.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: je čtvrteční ranní téma. Řekněte, že je léto, ale nesmíte napsat slovo léto. To je kunšt, co? Tak schválně, jak poznáme podle posluchačů ranní jízdy rádii, jaké je právě roční období, aniž byste řekli to, řekněme, zakázané slovo.
1: Napsala Alena krásnou básničku. Slunko venku zase svítí horkou už jako v říti. Spocená jsem jako prase, čtyřicítky hlásí zase. Pomohla by v horku klima, vyhrády bylo by prima. Hezký den, Žani, Alena, my děkujeme za v skutku trefnou básničku.
0: Málo kdo by řekl, že Alena mluví o zimě, že? Tereska, venku je také vedro, že aj komár si bere opalovací krém. Tak tady je taky jasné, díky Teresce, že stále ještě běží léto.
1: To rozhodně. Zdeňka napsala, červené srpen a venku jsou pařáky k nevydržení. Je to vůbec možné? To teda za socialismu nebývalo. Přeji všem samé pěkné a teploučké dny.
0: A Kristýna, ta to bere z gruntu. Smradí mají prázdniny. Já už nevím, co s nimi. Chvíli smích a chvíli zev. A potom teče už i krem. Chceš-li chvilku klidu mít, k vodě bys měl zamířit. Tak Kristýnko, moc děkujeme i tobě za velmi otevřenou zpověď o tom, jak ty si představuješ léto, nebo jak bys nás přesvědčila o tom, že je tady léto. Ano, léto stále trvá, žádné supertropické teploty v nadcházejících hodinách neočekáváme, ale prý by se ty teploty přes těch, řekněme, 33-34 stupňů Celsia ještě o víkendu mohli ukázat. No, tak si to ještě pořádně užijeme, stejně jako další z hitů pro dobrou náladu, tedy kapela Miraja. Malinovej syrup a velké díky vám všem, co jste se dnes ve čtvrtek 13. srpna zapojili do ranního tématu.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zavraždila manžela, obvinili z vraždy. Ano, i takové budou ve čtvrtek. Čerstvé jihomoravské zprávy. A že by už dneska někdo uspěl v soutěži o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: IOF slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 letra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Tohle nepřeslechněte.
9: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
11: Hezký čtvrtek, půl minutky a bude 9. Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Za nelegální domovy pro seniory chce ministerstvo trest vězení a ženu z Nedakonic obvinili z vraždy manžela. Provozovatelům nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo hrozit vězení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit, aby provoz zařízení bez registrace nebyl jen přestupkem, ale trestným činem. Dvě taková zařízení fungují dle webu i rozhlas.cz, například také v Ratíškovicích a Rohaci. V Ratíškovicích klienti podle zaměstnankyně platí nájem 18 000 korun plus příspěvek na péči a zdravotní sestra do zařízení pouze dojíždí. Kontroly ombudsmanky dříve odhalily problémy v nelegálním domě v Mutěnicích, kde měl personál podávat klientům uklidňující léky bez předpisu. Za provozování sociální služby bez registrace. Nyní hrozí pokuta až 2 miliony. Zároveň se jedná o možném zmírnění některých pravidel pro menší zařízení. Krajští kriminalisté obvinili 61-letou ženu z Nedakonic na Uherskohradisku z vraždy jejího manžela. Podle policie měla v sobotu večer kolem 8:30 zaútočit nožem na o rok staršího muže. Ten její útok nepřežil. Ženě v případě prokázání viny hrozí 12 až 18 let vězení. Soudy poslal do vazby.
8: Rádio Jih. Počasí.
11: Máme minutku po 9. hodině. Dneska teploučko, slunečno, odpoledne letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 29 stupňů Celsia. Možná někde rtutě teploměru pokoří i tropickou třicítku. Ve Zlínském kraji naměříme 28. No a aktuálně Slavičín 16, Bořetice 17, Veselí nad Moravou, Čejkovice 18 stupňů Celsia.
14: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
11: Na Břeclavsku ve Velkých Bílovicích v ulici Svárov na křižovatce s ulici Uhřiště zasahují hasiči u požáru domu. Počítejte s omezením. Na dálnici D1 na 213. kilometru směrem od Vyškova na Brno dejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené u krajnice a připomínáme na dálnici D1 na 184. kilometru směrem od Jihlavy na Brno zasahují záchranné složky u dopravní nehody 3 osobních aut. Levý pruh i nadále tedy neprůjezdný a kolona má už přes 6,5 kilometru. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. Šťastnou čtvrteční cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin, 9 minut, Andrea Bocelli, DJ David Guetta. Hezký čtvrtek za ten 13. srpna. Jsme rádi, že se připojila tradiční Verča. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Co bylo dneska na snídani?
1: No nic, měla jsem tyčinku jednu proteinovou. Jako
0: já jsem si
1: právě
0: říkal, že tady žádná snídaně není, no. Víš, tak jako...
1: A obvykle bývá, že já se... No já promiň.
0: Virtuální. No a dámy a pánové, připojil se k nám i dnešní velmi milý a vzácný host, který je český fotbalový rekordman. Odehrál neuvěřitelných 537 ligových zápasů, celkem 22 sezon a nastřílel 60 gólů. Pochází z Jižní Moravy, konkrétně z Vyškovská. Svou kariéru začínal i zakončil v první FC Slovácko. Dlouhé roky hrál i za Plzeň. Dámy a pánové, ve studiu rádia jich vítáme Milana Petrželu. Milane, hezké dopoledne a díky, že jsi dorazil.
2: Krásné ráno všem posluchačům rádia.
0: Mimochodem, jsi ranní ptáče, anebo spíš jako si rád přispíš?
2: Když můžu, tak si přispím, ale samozřejmě práce mi to moc nedovolovala, takže jsem takový zvyklý, že spíš stanu dřív a mám ten den potom delší.
0: Super.
1: No a my se ti hnedka na začátku přiznáme, že my fotbalu rozumíme asi jak ty, já nevím, pletením svetru. No, umíš plet svetry?
2: Ne.
1: Ne, dobrý, ne. Takže jak ty pletení svetru. No a tak nám to zkus popsat nějak lidsky. Ty jsi vyrostl na hřišti v Horšticích, Herolticích, kde se znáš úplně se všema a kde jsi podle svých slov kradl jabka. No a pak jsi stál na trávníku proti Barceloně, tak kdy ti došlo, že se ti v tom životě povedlo něco fakt jako velkého?
2: Došlo mi to asi v tu chvíli, když jsem přišel do Plzně a začali jsme hrát nějaký poháry, vyhráli jsme tituly, tak jsem si jako, nebo mi došlo, že asi je to fakt už jako něco, když člověk vyhraje titul v lize, jo, potom jsme se dostali do Ligy mistrů, takže v tu chvíli mi asi docházelo, že jsem v tom fotbale dosáhl toho, čeho jsem chtěl a vlastně něco po mně zůstane.
0: Co si takový kluk z Moravy říká v šatně, když se 3 metry od něho převléká Messi, jde za ním a normálně řekne čau, prosím, dá bys mi dres. Jinak řečeno, jak si ten slavný dres získal a prosím tě, prozradíš, kde je dnes jeho čestné místo?
2: Tak získal jsem ho tak, že jsem vlastně v poločase, když jsme šli do šatny v zápase, kdy jsme hráli proti Barceloně, tak jsem na něho volal, vlastně jsem šel asi metr za ním a volal jsem na něho Messi, Messi, on se neotáčel, tak si říkám, co se děje, ten je nafučenej, ne, a tak pak jsem si jako říkal, to je, kdyby na mě někdo volal Petrželo, tak jsem na něho zavolal Leo a on se otočil a vlastně jsem se ho zeptal, jestli si vyměníme dres a... Tam jsou takový dlouhý schody do šaten, tak pod schodama jsme si vlastně ten dres vyměnili a jeho dres vlastně dneska ukazuju dětem na kempech.
0: Tak to je paráda.
2: A můžou se s tím vyfotit, oblíct si ho, takže...
0: A zájem pochopitelně je obrovský.
2: Zájem je, takže zaplať pambu zatím ještě, jo.
1: My jsme teďka byli na dovolené a moje malá 6letá tam běhala a všude scháněla dres Messiho růžový, tak jsme scháněli růžový, holčičí dres Messiho sehnali jsme, tak teď ho nosí.
2: No, pěkně.
1: Takže tady z toho by byla nadšená.
2: To bude fotbalistka.
1: No, ježiš. No a ty si okusili Německo, respektive Německo.

0: klasický fotbal, no ale vrátil se dřív, než si musel. A bylo to fotbalem, anebo tím, že prostě, jak si někde řekl, že tam po tréninku nikdo nešel na pivo?
1: No, ti Němci jsou takový studený čumáci, mi přijde, já jsem byl zvyklý z Plzně, že jsme tu partu fakt měli výbornou a po těch tréninkách a zápasech jsme to chodili spláchnout, jak se říká, sem tam, takže tohle mi tam chybělo, byla to jedna z věcí, samozřejmě bylo jich tam víc, ale tohle bylo asi nejvíc, po čem mi bylo smutno, tak jsem se vrátil po roku vlastně z Německa do Plzně.
2: Mm-hmm. No, popravdě řečeno, nevím, jestli zaznamenal Seroš a film Vyšehrad, Laviho, jo. No, když se na to člověk podívá, ať už na ten seriál, anebo na ten film z toho fotbalového prostředí, tak tvůj život se tomuto stereotypu teda úplně nepodobá. Řekl bych, že vůbec. Za celou kariéru tě neprovází žádná mimofotbalová aféra, žádný mimofotbalový skandál. Párty, večírky a podobně, jsi prostě jako kovaný v disciplíně. A pokud ano, kdo je pro tebe třeba vzorem v tomto, co tě v ní drželo v té disciplíně?
1: Tak hlavně mě v tom držela moje hlava, protože jsem věděl, kdy si můžu dovolit to pivko dát, kdy si ho nemůžu dovolit, takže věděl jsem, v jakých mantinelích se mám pohybovat a to jsem nikdy neporušil, takže samozřejmě sranda mohla být, jak se říká, ale napřed je práce, potom je legrace, takže zaplať pánbu, že jsem se nikde neobjevil v nějakých titulkách, že jsem někde něco provedl nebo něco takového. Takže za to jsem rád a musím říct, že jsem si na tohle vždycky dával pozor.
0: To je fajn. Hostem Rádia X zůstává fotbalista Milan Petržela a v našem povídání budeme za malou chvilku pokračovat.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kariana, na rádiu jejich zákročku Harry Styles a nebo taky kapela Desmod. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela je stále hostem rádia jich, tak i nadále hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne všem.
0: Milane, prosím tě, řekni upřímně, kolik hodin denně tě stálo to, abys byl ve 34 takový frajer na hřišti, abys stíhal kluky, kterým v podstatě můžeš dělat i tačku, nebo si prostě jenom tak nějak jako šťastně poskládaný a sem tam si jenom zatrénuješ a všecko to funguje samo?
1: No, řekl bych asi, že jsou šťastně poskládaný, protože abych vám nalil čistýho vína, tak jsem si nikdy jakoby nějakým způsobem nepřidával po tréninkách, vyloženě jsem otrénoval jenom to, co po mně trenér chtěl a vlastně tím to skončilo, takže musím říct, že samozřejmě to štěstí při mě stálo a je to díky tomu aj trochu.
0: Super.
2: No a jak teďka vypadá jako takové ráno běžného chlapa, který 20 let vstával, makal tréninky prostě na hřišti, no a teď jako najednou nemusí. Aklimatizoval ses nějak na takový ten fotbalový v uvozovkách důchod?
1: No, zatím se mi to daří nějakým způsobem, ale tím, že mám povinnosti samozřejmě furt nějaký, tak nemůžu vyspávat nějak dlouho, navíc malou vozím do školy,
2: jasně,
1: nebo s ní stávám, takže to spaní není úplně na pořadu dne, ani by mě to asi nebavilo spát někde do 11 nebo do oběda. Takže ten režim samozřejmě je malinko jiný, ale
2: Práce furt dost,
1: zaplať pámbu, takže nemám čas na nějaké přemýšlení o tom, co bylo, nebo nějaké hodnocení té kariéry.
2: Jo.
0: V oznámení konce tvé kariéry si použil zajímavou větu, že se změnily mezilidské vztahy ve společnosti a promítlo se to i do fotbalu. Co konkrétně se mezi lidmi a fotbalisty změnilo za těch 20 let? Nech nás, obyčejná amatéry, nahlédnout do té fotbalové společnosti.
1: Tak je to můj názor. Já jsem mířil tímhle prohlášením na to, že vlastně ti mladí už nedělají tu partu takovou, jaká byla za nás. Takže tohle jsem měl na mysli, že vlastně se mezi sebou ti spoluhráči moc nebaví v té šatně, spíš už každý si hledí svýho, je takový individualista, má svůj telefon, pro všechny si myslím nejlepší kámoš na světě teďka, takže jsem myslel tím, že jsem řekl, že ty mezilidský vztahy jsou jiný, tak jsem mířil přímo tady na trhu.
0: Super, děkuju.
2: No a tvoje partnerka Jitka o tobě říká, že jsi doma i ve fotbale král a hlavně, že jsi šikovný na zahradě a taky v kuchyni. Tak co dělá Milan Petržela, když má volno?
1: Nevím, co myslela tím v kuchyni, asi udělám akorát čaj maximálně.
0: Že v mikrobance hořeš párek, ne?
1: Možná, že jí tam umývám kastrolky nebo něco.
2: Tak no, umýváš nádobí?
1: Jo.
2: Tak možná to.
1: Jo, a to mi baví celkem.
2: To se cení.
1: Když není moc domíčky toho, tak to umiju v ruce a baví mě to docela. Tak jo, já jsem vlastně z vesnice, takže k té práci nemám úplně daleko, baví mě to, čistím si hlavu tím. Takže musím říct, že okolo baráku mě práce baví.
2: Cekání trávy určitě, že?
1: Já mám umělou trávu na zahradě, no, takže jenom vysávám listí, takže plať pambu sekačku nemáme. Ale i tohle je fajn, jako toho listí tam napadá docela dost, protože okolo zahrada máme stromy, tak tam toho je docela dost, takže na čištění hlavy je to výborný a je to takový relax pro mě.
2: To na té zahradě je, děkuju.
1: Jo, není za co.
0: No, ty říkáš, že práce je pořád dost, ale troufnu si říci, že přece jenom oproti tomu profesionálnímu fotbalistu je trošku toho času kapičku víc jako toho volného. Tak co si více než 20 let odkládal a teď to konečně máš šanci udělat? Protože předtím prostě nebyl ten čas.
1: Tak určitě věnovat se víc rodině. S malou trávím odpoledne, když si s ní třeba nahraje tenis, tak si s ní jdu zahrát tenis nebo něco takového, toho času je o malinko víc, ale tím, že pracuju na něčem novým a věnuju se tomu jakoby docela často nebo intenzivně, tak toho času zas úplně, aniž bych hrál fotbal na vysoké úrovni, nemám.
0: No, Milan Petržela, byl to trošičku tajemný, jak v Hrad Karpatech, že dělá něco a my o tom za chviličku budeme hovořit, že jo?
2: Ano.
0: Já si myslím, že jo.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: Harry Styles na rádiu Ich. Hezký čtvrtek.
1: A ve studiu rádia Ich s námi zůstává fotbalista Milan Petržela. Ještě jednou vítej.
2: Dobrý den.
1: No a tentokrát se zaměříme na tvou fotbalovou akademii. Jak vůbec nápad na fotbalovou akademii pro mládež vzniknul?
2: Není to úplně z mojí hlavy, trošičku mi to předhodili bývalí spoluhráči ve Slovácku, kteří mi říkali, ať něco takového založím, ať to zkusím, že to tady nikde není, nikdo to nedělá, takže jsem se chviličku bránil, nebo jsem si to nechával projít hlavou a pak jsem uznal, že to je dobrá myšlenka, že to nemusí být špatný, tak jsem se do toho vrhnul.
0: No a o čem všem akademie je a pro koho je prosím tě určená? Prozrad našim posluchačům.
2: Je to určené hlavně pro děti na vesnicích. Chci podotknout, že vyloženě na vesnicích nechceme tímhle nějak konkurovat ligovým akademiím, takže vyloženě se chceme věnovat dětem na vesnicích a vlastně přivádět je na hřiště, aby je to bavilo na tom hřišti ten fotbal. Takže myšlenka je taková vzít dětem z ruk telefony, tablety, jo. počítače a přivést je na to hřiště.
1: No a to tak hezky navazuje na tu mou další otázku. Ty jsi to právě někde říkal, že se těšíš hlavně na ta vesnická hřiště. Proč na tady ty malé kluby a ne velkou akademii někde ve městě?
2: Protože těch dětí je málo, co se týče fotbalu na vesnicích, si myslím, že to hodně ochladlo ten zájem o ten fotbal. Proto ta myšlenka objíždět vesnice, ukazovat jim, že fotbal je fajn, pojďte si zatrénovat, pojďte se pohnout, získáte nový kamarády, něco se naučíte, takže ta myšlenka je těm dětem vlastně nabídnout a ukázat, že ten fotbal je super zábava, může tam získat spoustu nových kamarádů, přátel.
0: Jo. Modelová situace, když tobě přijde 8letý kluk, který se doma dívá na Ronalda, ať už na mobilu, o kterém byla řeč, nebo v televizi, co je první věc, kterou ho musíš odnaučit, anebo naopak naučit?
2: Tak naučit ho chci hlavně to, aby byl balón jeho nejlepší kamarád, a ne telefon. Takže to je první
0: těžký
2: věc.
0: Úkol, a, na
2: těžký
0: úkol, začátek.
2: Těžký. Ale jdeme na to z hurta, jdeme do toho po hlavě. Takže určitě jim, jak jsem říkal, ukázat, že ten kolektivní sport, konkrétně fotbal, je fajn a že není dobrý prostě být uzavřený sám jenom s tím telefonem, že je lepší se s kamarádama podělit do nějaký zážitky a ta spolupráce na tom hřiště je taky hodně důležité, aby dokázali se v tom kolektivu pohybovat a nějak kolektivně fungovat. Takže to je taková myšlenka a odnaučit bych ho chtěl určitě to, co jsem říkal, no, aby se neválal zbytečně doma a netrávil spoustu času a hodin zbytečně někde proležel nebo proseděl u obrazovek, u počítačů a takhle.
0: Těžký úkol jsi vzal na svá bedra, ale držím mi přesně, to zvládne.
1: No a teď otázka pro, ať co něco mají rodiče, co poslouchají. Tak jak poznám, že to moje dítě ten fotbal baví, anebo že už ho do toho tlačím jenom já? A ještě, co má rodič dělat u zápasu nebo u tréninku? Jakože spíš povzbuzovat nebo mlčet nebo radši vůbec nechodit?
2: Tak samozřejmě pozná se to, že on musí sám chtít, jo, nebo to dítě musí samo chtít, nesmíš ho přemlouvat k tomu, aby šel na trénink a to dítě se tam musí těšit, jo, že přijedeme třeba na trénink z akademii a on se už na to bude těšit, nebo už o tom bude 2 dny dopředu třeba mluvit, takže tohle je první věc, aby to dítě mělo samo zájem o to, aby ho to bavilo. No a druhá odpověď na otázku je, že radši ty rodiče, ať se do toho nepletou, je to pro nás, pro trenéry samozřejmě lepší, protože ty rodiče kolikrát v tom svým dítěti chcou, nebo po 2 tréninkách vidí Messiho, Ronalda a je to asi takový blbej přístup, takže spíš to nechat nějakou dobu na nás, na trenérech, protože stejně po 2 tréninkách asi těžko poznáme, jestli z něho Ronaldo nebo Messi bude nebo nebude.
1: To mě teďka tak napadlo, jako za jakou dobu to poznáte, jestli to dítě má nějaký ten fotbalový, jako nějaké to fotbalové nadání?
2: To samozřejmě poznáme během pár tréninků, jestli má pohybový nadání nebo jestli má fotbalový talent. Ale samozřejmě je to dlouhá cesta, je to záležito potom na ním, záleží to na rodičích, aby ho podporovali, potom když třeba ho budou chtít někde, řeknu, v Brně nebo Plzni, tak ho vozit nebo prostě nějakým způsobem ho podporovat v tomhle. Je tam strašně moc jakoby kritérií, který pak člověk, ten rodič a i to dítě musí splnit.
1: Jasně.
0: No já si myslím, že spoustu rodičů to teďkom zaujalo to povídání a teď si říkají, no, dobrá, ale kde vás jakože najdeme, kde se trénuje, jak se třeba přihlásit, nebo jestli chystáte třeba i nějaký kemp na rok 2027?
2: My jsme tento rok vlastně, teďka jsme skončili o prázdninách, měli jsme 3 turnusy kempu, takže jsme si trošku oddychli, protože to není sranda s těma dětma. Ty kempy jsme měli relativně plný, takže jsme byli docela zahlcený, to je super. A kde nás můžou rodiče najít? Samozřejmě máme Instagram, máme svoje stránky, takže tam určitě rodiče se můžou podívat, přihlásit se. Jsou tam kontakty na lidi, kteří to zařizují.
0: A takže můžeš prostě ty stránky zmínit?
2: Je to webovka 11famp11 a na Instagramu je 11famp.
0: Jo.
2: Mám takový.
0: Stříček Google to najde,
2: ano,
0: určitě.
2: Ano, ano, ano. Nechci dávat nějaký milný informace, ale myslím si, že jsem to řekl správně. A samozřejmě je to, když dají poptávku, samozřejmě rádi sedneme do auta, přijedeme s trenérem a jim udělat kvalitní trénink.
0: Kemp 27, chystá se něco?
2: Už se to pomalinku rýsuje, samozřejmě teďka je nějaké vyhodnocování na těch vesnicích, kde jsme ten kemp dělali, pořádali, takže mají nějaký týden na to, aby si to vyhodnotili, aby si řekli, jdeme dál, nejdeme dál. Takže teďka je to víceméně na nich, ale už zpětně se nám ozývají, že by ten příští rok ten kemp chtěli dělat znova, takže teďka řešíme nějaký termíny a takový věc.
1: To je super.
0: Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela byl hostem Rádia X. Milane, my ti za to moc děkujeme. Děkujeme ti za to, co děláš pro ty děti. Přejeme hlavně spoustu zdravíčka, protože bez toho by to samozřejmě nešlo. No a spoustu spokojených dětí a rodičů. Nemusí z nich být nějaký Messi nebo kdokoliv načí, ale důležité, aby odložili ty mobilní telefony a aby si to na tom zeleném pažitu užili. Tak velké díky, ať se daří.
2: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
1: Měj se krásně, děkujem.
2: Ahoj, na shledanou.
0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu skiparku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: vzpomínka na Avicio, na rádiu je Chco 9, Milky Chance a Stone Dance, anebo třeba taky Kateřina, Marie Tichá a Plamen.
1: Já jsem našla takový příběh z Arkansasu, který mi hrozně něco připomenul. Já ho první řeknu a pak řeknu, co mi připomněl. Jo?
0: Okay.
1: Takže tam středoškolský hráč amerického fotbalu šel na trénink, vzal si helmu. No a teď si teda naštěstí si všiml, že se tam něco hýbe, tak ji vytáhl a uvnitř byl jedovatý had, nějaký jeden z nejjedovatějších hadů v Severní Americe. Tak nakonec byl bezpečně odchycený, odvezený do přírody, hráč v šoku, ale jako nezraněný, takže pohoda, trenéři říkali, že to ještě nezažili.
0: A to je jako, tak, a... promiň, to je jako hrozné, jo? Teď si vem, že já když si beru přilbu na motorku, tak tam mám pavouka.
1: Ale to je teda pro mě taky hrozné, jo.
0: Ale to je jenom Johana, ona to tam hlídá.
1: Fuj, hnus. No ale já jsem si díky tady tomu vzpomněla, že já jsem měla v Praze kamaráda, který on žil nějakou dobu v Austrálii a on říkal, že od té doby vždycky, už že se mu to děje i tady v Česku, že než si obouvá boty, tak si je kontroluje, protože on si tam prostě obouval botu a teď on, že co to tam je, ty vole, tam něco tlačí, no a tam měl takovou tarantuli obrovskou.
0: Ty krása. No tak každý doma arachnofobii ode dneška, myslím, bude hledět.
1: No.
0: Jsou zase tací, kteří, když si obouvají boty, k tomu radši čichají, aby společnost potom nikdy nepadla. Někdo to jenom kontroluje takto vizuálně, no.
1: Ej, ale on od té doby, co mi to řekl, tak já jsem měla fakt období, kdy než jsem si obula boty, tak jsem jakoby to kontrolovala, protože jsem z toho měla strašný strach. No, teď nemám žádné.
0: Tak vidíte, kam může strach z pavouku až dojít, že naše kolegyně Verča chodí bosa.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

čtvrteční dopoledne. Snad ho takovej máte a my si ho ještě víc budeme zlepšovat po 10. hodině taky další várkou skvělé muziky. A čeká nás třeba zpěvačka Evča Farná a novinka Neříti, co má se stát.

0: плейлисту «Так и доктор Албан», а 90-кове «It's my life». За хвилку се přidá taky Petr Indra s čerstvými jihomoravskými zprávami rádia Jich a prozradí nám v nich třeba to, že krajský soud chyboval při rozhodování o vazbě Břeclavana Jiříkovského. Tak zůstaňte s námi a mějte krásný čtvrtek.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Mastra Kovomatky Jov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci útočí na Robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
9: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
0: Za 2 minutky bude 10 hodin a my vám z rádia Jich přijeme krásný čtvrtek.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
10: Krajský soud chyboval při rozhodování o vazbě Břeclavana Jiříkovského a demolice vyhořelé 34. budovy ve Zlíně včera pokračovala bouráním výtahové šachty a strojovny. Krajský soud v Brně porušil práva Břeclavana Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy při rozhodování o jeho vazbě. Podle ústavního soudu dostala obžaloba k dispozici 8-stránkové vyjádření státního zastupitelství, se kterým se ale Jiříkovský ani jeho obhájce nemohli předem seznámit a reagovat na něj. Krajský soud se proto bude jeho vazbou znovu zabývat. Jiříkovský ale na svobodu nepůjde, ve vazbě zůstává na základě jiného dřívějšího rozhodnutí městského soudu v Brně. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pokračuje 6. dnem. Z 11 podlažního objektu už zůstává stát jen necelá třetina na východní straně. Stotonový bourací bagr teď rozebírá výtahovou šachtu a strojovnu, potom se práce posunou směrem k nádraží. Firma se zároveň pokusí zachránit zbytky plachty s podobiznou Tomáše Bati, která zůstala na poničené fasádě. Po demolici má vzniknout asi 140 000 tun suti, kterou čeká třídění, recyklace a odvoz. Celý objekt, včetně trosek, musí majitel odstranit do 15. prosince.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Dneska očekáváme slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. A co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji očekáváme na nejvýš 29 stupňů a ve Zlínském 28. No a právě teď, přesně v 10 hodin, Hovorany a Těšany hlásí 19 a Sedlec u Mikulova i Hodonín 20 stupňů Celsia.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké dopoledne, přejem taky za volanty, opatrní buďte v tuto chvíli. Na Brněnsku mezi Rosicemi a Neslovicemi v Tetčicích došlo ke strážce osobního auta s domíchávačem. Počítejte, tady jsou mezi ním nehodu, vyšetřuje policie. Tak hlavně opatrně, ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia jich přejem šťastnou čtvrteční cestu.

0: ten ji naštěstí nezachytil. Žena ale při pádu utrpěla středně těžká zranění a záchranáři ji převezli na urgentní příjem hodonínské nemocnice. Na místo letěl taky vrtulník, ale ten nakonec nebyl potřeba. Policisté teďka zjišťují, proč seniorka z nástupiště spadla, ale možnost, že by přecházela přes trať, tak tu vyloučili. No tak ještě, že takto, že to takto v podstatě dobře dopadlo. My přejem paní, ať se brzo uzdraví a z playlistu rádia jich posíláme hit Self Aware.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

postará trojice zpěvaček, a to Eva Farná, Taylor Swift a Olivia Rodrigo. A my se po nich mrkneme taky na v podstatě nový trend v pití alkoholu. Pět piv za večer už totiž v Brně není taková samozřejmost, jako tomu bývalo dřív. Mladší hosté pijí méně, více experimentují

0: je, co má se stát.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
5: Jihovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od vysání majče, jeho odpeckování a destilaci na 3-stupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
6: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mavericks.

0: rádi, že i čtvrteční dopoledne trávíte s rádiem Jih, rádiem Jižní Moravy. No a jak to tak bývá, tak trendy se mění a mění se i ve stylu pití. Brňané pivo neopouštějí, ale pijí ho střídmějc. Průzkum pivovaru Starobrno ve 20 podnicích ukázal, že ve 2/3 restaurací si host během jedné návštěvy dá maximálně 3 piva. Největší rozdíl je klasicky mezi generacemi. Lidé nad 45 většinou zůstávají u klasického ležáku a vypijou ho víc, zatímco mladší mezi 20 a 35 lety častěji zkoušejí speciály anebo si dávají rovnou nějaký míchaný drink. Výjimkou jsou studentské podniky, kde spotřeba piva podle průzkumu neklesá. No a co dalšího se ještě mění, jsou taky nároky hostů. Víc řeší správné načepování, čistou sklenici a kvalitní servis. U žen potom častěji bodujou nealkoholická a ochucená piva, rádlery anebo cider. Tak co vy na to? Spadáte do tabulek tady toho průzkumu a souhlasíte s ním? Jak když se tak zamyslím, tak bych řekla, že to i celkem sedí, ale tak asi taky se bude někdo vymykat, tak jak vždycky, je to prostě individuální. My každopádně do naší jihomoravské metropole po frekvenci 105.1 FM z rádia Jih zdravíme. No a posíláme další čtvrteční muziku. Krásné dopoledne.
1: Brzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Sdružení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských Blží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepu pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Víťův Brácha. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: a prozradí nám v nich třeba to, že strážnice přes léto opravuje Bílou věž i silnici mezi Luční a Žerotínskou. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu skiparku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
8: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Máme 11 hodin z rádia, jich vám přejeme krásné dopoledne.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy. Strážnice opravuje Bílou věž, silnici mezi Luční a Žerotínskou a autobusy v brněnských Horních Hřpicích čeká od dnešního večera výluka. Ve Strážnici přes léto opravují fasádu Bílé věže. Ta patří k nejvýraznějším dominantám města. Práce potrvají nejméně do konce září. Současně se pracuje také na rekonstrukci silnice propojující ulice Luční a Žerotínská. Ta má trvat přibližně 3 měsíce, přinést má lepší dopravní spojení v této části Strážnice. Cestující v brněnských Horních Hřpicích čeká od dnešní 23. hodiny další dopravní omezení kvůli rekonstrukci kruhového objezdu na křižovatce Kšírovi a Sokolovi. Pojedou linky 49, 50, E50 a N94 ve směru z Komárova odklonem. Vynechají zastávku Kšírova. Zastávka Horní Hřpice se přesune do Sokolovy ulice asi 140 metrů před kruhový objezd. Linky 49, 50 a N94 navíc zastaví na Hněvkovského. V opačném směru se trasy nemění. Výluka potrvá do středy 19. srpna do 23. hodiny.
14: Počasí. Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme jasno nebo skoro jasno, slunečno a teploty na nejvýš 30 stupňů v Jihomoravském kraji a 28 ve Zlínském. No a právě teď 2 minutky po 11. na Pajedla hlásí 21 a v Kyjově, Lipově a Velkých Pavlovicích máte 22 stupňů Celzia.
15: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
16: Rádio Jih. Doprava.
14: Jsme s vámi taky na cestách. Opatrní buďte v tuto chvíli na Brněnsku a taky na D1. Na Brněnsku mezi Moravským Krumlovem a Ivančicemi bourala 2 osobní vozidla. Projíždíte tady s velkou opatrností. V Brně v Jemelkově ulici na křižovatce s Bosonožskou bourala taky 2 osobní vozidla a provoz je tam částečně omezený. Na dálnici D1 na 194. a 0,5 kilometru směrem z Brna na Vyškov se střetlo osobní auto s nákladním a kolona má přibližně 3 kilometry, tak i s tím počítejte. A ještě na nájezdu na dálnici D1 z Kaštanové ulice v Brně na 196. kilometru směrem na Prahu se srazilo taky osobní auto s nákladním a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tady se silným provozem. Tak hlavně opatrně, taky ohleduplně a trpělivě a mějte s rádiem jich šťastnou cestu, ať už pádíte kamkoliv.

Dva hity na rádiu za námi, dva taky před námi a ty obstarají Offenbach a Marek Ztracený. No a za chvilku se podíváme taky trošku na rostlinky. Co když totiž rostlina, kterou dneska na zahradě klidně přehlídneme, anebo ji rovnou vytrhneme, bude jednou ozdoba záhonu? Jak by to bylo možné? No, v lednici teďka odborníci z Mendelovy univerzity zkoušejí, jaký potenciál mají naše běžné plané druhy. A je to fakt zajímavý experiment, o kterém si tady u nás na rádiu jich povíme podrobnosti už za několik málo minut. A já jsem si teď

0: tarantuly. No a nám tady potom napsala Míša. Ahojte všichni v rádiu, tak někdo měl v botě pavouka a já jsem měla v botě chcípolou myš. Jsem myslela, že umřu, když jsem to tam vyklopila a něco tam bylo a když jsem to vysypala, no fuj. No, takže fuj, ano. Souhlasíme s tebou, Míšo, fuj. Takže od pavouku a hadu za chvilku k rostlinkám. Krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

zase po 11. hodině a víte co? Možná se jednou budeme na některé pro nás teď úplně obyčejné rostliny kolem cest a luk dívat úplně jinak. V lednici totiž zahraje

si běžně úplně nespojili. No a odborníci teďka sledují, jak vypadají během celé sezóny, jak se mění jejich barvy nebo jak se mění jejich tvar a hlavně, jak se budou chovat při běžné péči. Při tak

vývoj je Laref. A ještě jedna zajímavost nakonec. Vznikl k tomuto tématu i 20-minutový dokumentární film, který mimo jiné mapuje přírodu v okolí Lednice a taky na slovenském území Bílých Karpat a porovnává, jak vypadá volná příroda vlastně s rostlinami v záhonech. A ve filmu jsou taky ukázky floristické tvorby studentů a studentek, které právě do svých kytic rostliny z volné přírody využívají. Já nevím...

0: a Around the World.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 000 bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

My na rádiu jich taky nekončíme. Už za malý moment si tam hodíme další trojku muziky, kterou tentokrát obstarají DJ Kamrad, Denzel nebo Jason Derulo. No a potom se podíváme, co nového ve Vnorovech.

0: za pár chvíľ.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: nákup zdarma. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

8,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90.

i lásku. Stavba včetně dalších úprav vyjde na víc než 51 milionů korun a přes 41 milionů má pokrýt evropská dotace. Hotovo má být v březnu příštího roku a Lávka potom nabídne dva samostatné dvoumetrové pruhy pro oba směry. A

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Blíží se nám poledne, takže spousta z vás usedá nebo už i usedla k obědům, tak vám dobrou chuť přejeme. A my si dáme taky ochutnávku, a to muziky pro tu naši první odpolední hodinku na playlistu, například Eiffel 65 Blue. Na playlistu taky Milky a hit Just the Way You Are. Přidáme i Michala Hrůzu a jeho zakázané uvolnění. No a demolice vyhořelé 34. budovy ve Zlíně včera pokračovala bouráním výtahové šachty a strojovny. O tom a nejen o tom Petr Indra v čerstvých jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po

0: modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu.

0: www.romantika.cz.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
5: Z rádia všem dobrou chuť, za minutku bude 12.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Krajský soud chyboval při rozhodování o vazbě Břeclavana Jiříkovského a demolice vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Včera pokračovala bouráním výtahové šachty a strojovny. Krajský soud v Brně porušil práva Břeclavana Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy při rozhodování o jeho vazbě. Podle ústavního soudu dostala obžaloba k dispozici 8-stránkové vyjádření státního zastupitelství, se kterým se ale Jiříkovský ani jeho obhájce nemohli předem seznámit a reagovat na něj. Krajský soud se proto bude jeho vazbou znovu zabývat. Jiříkovský ale na svobodu nepůjde. Ve vazbě zůstává na základě jiného dřívějšího rozhodnutí městského soudu v Brně. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pokračovala včera 6. dnem. Z 11 podlažního objektu zůstává stát jen necelá třetina na východní straně. 100-tunový bourací bagr nyní rozebírá výtahovou šachtu a strojovnu. Poté se práce posunou směrem k nádraží. Firma se zároveň pokusí zachránit zbytky plachty s podobiznou Tomáše Bati. Ta zůstala na poničené fasádě. Po demolici má vzniknout asi 140 tisíc tun suti, kterou čeká třídění, recyklace a odvoz. Celý objekt, včetně trosek, musí majitel odstranit do 15. prosince.
6: Počasí.
5: Odpoledne bude slunečné, jasné nebo skoro jasné a co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji vyšplhají až na 30 stupňů a ve Zlínském na 28. A právě teď Brno a Hluk hlásí 23 a Lovčice i Podivín 24 stupňů.
8: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
6: Rádio Jih, doprava.
5: Hezky.

dopoledne nám na rádiu bych zpříjemnil další z dnešních hitů. No a možná to ani nevíte, ale funguje u nás takzvaná neakutní zdravotnická linka a jejím cílem je ulevit tísněvé lince 155. Funguje půl roku a za tu dobu přijali jihomoravští operátoři 4,5 tisíce hovorů, v průměru asi 30 hovorů denně. Mezi nejčastějšími dotazy je, kde je nejbližší lékárna, lékárenská pohotovost a často taky volají třeba rodiče, že odpoledne mělo jejich dítě nějaký úraz, nějakým způsobem to zvládli, ale přece jenom ty obavy tam jsou a nechtějí nic podcenit.

0: rána do 7 do večera. A jak jsme už zmínili, tak má ulevit právě záchranářům, kteří kortéž v době těch veder mají asi o třetinu víc výjezdů než běžně. Takže je to pro ně opravdu velká pomoc. Možná by se vám mohla taky někdy hodit takováhle pomoc, tak pokud máte u sebe telefon, tak si rovnou uložte to číslo. A to číslo je 800 140 155. Ještě jednou 800 140 155. Takže to by bylo telefonní číslo na neakutní zdravotnickou linku, to bychom měli pro neakutní případy a teď akutně potřebujeme další muziku, takže tady je.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás

0: Telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malvaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: srpna je letos veřejnosti přístupný hrad Hardeck, kousek za českými hranicemi v Rakousku. Při takzvaném hradním létě se tam dostanete do rytířského sálu, zimní kuchyně, kaple, východní věže a nebo až do skalního sklepa. Hlavním tématem letošní prohlídky je rod Kevenhillerů, který hrad získal už v roce 1730 a dozvíte se příběh jeho majitelů až po dnešní rodinu. Hrad má přitom historii, která sahá až do 10. století, kdy sloužili jako pohraniční pevnost. Otevřeno na prohlídky je každý den od 10 do 5 a poslední návštěvníci můžou dovnitř ve 4 odpoledne. Vstupné stojí od 6 do 9,5 eura a ten výtěžek z toho vstupného jde přímo na provoz a další zachování historického areálu. Takže nezapomeňte, teď budu jak v teleshoppingu, že tato nabídka je časově omezená. Tak pokud byste se chtěli mrknout na hrad Hardeck v Rakousku jenom kousek za českými hranicemi, tak teď je ten správný čas. No a čas je na rádiu taky na muziku, tak pojďme na ni.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-morava.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských Blží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Posloucháte Rádio Jih, za mikrofonem Veronika Vrostianu, krásné odpoledne. Za chvilku bude 13 hodin a my se právě teď podíváme, jaká muzika nám právě tuhle 13. hodinku bude zpříjemňovat. Tak budou to třeba činaské signální.
1: Si to uděláš, takový to má.
0: Přesně, Alex Warren přidá jít.

0: autobusy v brněnských Horních Heršpicích čeká ode dnešního večera výluka. Tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Indry. Krásné čtvrteční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
6: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
12: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
0: Máme minutku po 13. a z rádia jich přejeme krásný čtvrtek.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Strážnice opravuje bílou věši silnici mezi Luční a Žerotínskou a autobusy v brněnských Horních Heršpicích čeká od dnešního večera výluka. Ve Strážnici přes léto opravují fasádu Bílé věže. Ta patří k nejvýraznějším dominantám města. Práce potrvají nejméně do konce září. Současně se pracuje také na rekonstrukci silnice propojující ulice Luční a Žerotínská. Ta má trvat přibližně 3 měsíce, přinést má lepší dopravní spojení v této části Strážnice. Cestující v brněnských Horních Heršpicích čeká od dnešní 23. hodiny další dopravní omezení kvůli rekonstrukci kruhového objezdu na křižovatce Kšírovi a Sokolovi. Pojedou linky 49, 50, E50 a N94 ve směru z Komárova odklonem. Vynechají zastávku Kšírova. Zastávka Horní Heršpice se přesune do Sokolovy ulice asi 140 metrů před kruhový objezd. Linky 49, 50 a N94 navíc zastaví na Hněvkovského. V opačném směru se trasy nemění. Výluka potrvá do středy 19. srpna do 23. hodiny.
17: Rádio Jih. Počasí.
0: Čtvrteční odpoledne bude jasné nebo skoro jasné a taky slunečné. No a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 27 až 30 stupňů a ve Zlínském 25 až 28. Právě teď 3 minutky po 13. hodině Zlín hlásí 23, Otrokovice 24 a Moravský Písek a Hrušky 25 stupňů Celsia.
8: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
17: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme taky řidiče a řidiče.

0: 12 minut posloucháte Rádio Jih, za námi je dvojice čtvrtečních hitů. Další dvojka je taky před námi, obstarají Činasky a Atomy Kitten. No a potom máme zajímavé novinky z Rohatce. Pokud někdy bylo vaším snem postavit si v Rohatci domeček, nebo prostě hledáte pozemek tady někde na Hodonínsku, tak možná máme dobrou zprávu. V Rohatci prodávají pozemky, respektive budou znovu nejspíš prodávat pozemky. Na podrobnosti si chviličku počkejte, prozradíme si je na rádiu Jih, jen co nám dohrají a dospívají další dva čtvrteční interpreti. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

podpořit její rozvoj, no ale zájem o pozemky prý není velký. Právě do včerejška mohli lidé podávat žádosti a taky museli zároveň složit kauci 50 tisíc korun a udělali to jenom 3 lidé. Všichni tito 3 lidé přišli včera na dražbu, ale 2 z nich nakonec odstoupili, takže opravdu jenom jeden jediný člověk si ten pozemek nakonec koupil, respektive zavázal se k tomu, že si ho koupí. Sama obec upřímně přiznala, že čekala větší zájem. No a jejím cílem do budoucna je víc propagovat tady

ty postavy, což většinou bývá, takže tohle je fakt jako super. Není tam ani podmínka, že by člověk musel být drohačák. No a v této první fázi měla obec teda v plánu prodat 21 pozemků a teda 20 jejich ještě volných. Do této doby se možná spousta z vás diví, jak je to možné. Taky jsme tady okolo toho měli horkou debatu. No ale přejdeme k té ceně, ta vám to možná vysvětlí. 3630 korun za metr čtvereční. Podle výměry se ceny pozemku pohybovaly od 2,5 milionu korun až po 3 miliony 700 tisíc. No, výhledově bych chtěla teď pokračovat a má k dispozici asi 64 stavebních pozemků, tak uvidíme, jak

0: zpříjemňovat další muzikou, takže tady je Alex Warren a It's Fever Dream.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16. srpna. Ale do té doby, ať to víte, ať s tím počítáte a ať s sebou vezete dostatek té trpělivosti. No a teď už na rádiu zpátky k muzice za okamžik Eva Farná, Miraj a jejich Vzpomeneš si.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet s Andy Scottem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína.

Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: Miley Cyrus na rádiu s hitem End of the World. Máme 13 hodin 44 minut a se mnou tady ve studiu opět Šíma. Čau Šímo.
1: Čau Veru a zdravím taky všechny posluchače rádia jich.
0: On se těší, jak je tady dneska podusí na tom slově. Na dvou, na třech dokonce. Ty jsi říkal, že máš tři dokonce, ne?
1: Jo, ale to je takové jenom prostě jako, že jo? Uvidíš. Dobře, že to je jednoduché.
0: Tak pojď. A máš k tomu nějaký příběh?
1: Mám k tomu příběh.
0: Tak mi ho pak řekneš.
1: Já ti pak řeknu. Tak děkuju, no teda.
0: No ne, hele, jako já myslím,
1: je tam
0: jako
1: trošku angličtiny, trošku češtiny, je to úplně easy prostě.
0: Pane bože, je to úplně easy, aha, jasně.
1: Začíná to takhle, jo?
0: No.
1: The Seb.
0: Best.
1: A.
0: Je.
1: Nomiš.
0: Šimon. Best je Šimon. Oh yes, no tak to ani nepotřebuje
1: děkuju
0: žádný.
1: Děkuju moc, Veru, děkuju, jakoby cením si toho komplimentu.
0: Takže prostě, přátelé, heslo pro dnešní odpoledne je Best je Šimon. A Šimon tady s váma bude následujících několik
1: hodin.
2: Těším se. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Petr Indra na Radiu Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Art Tia Břecla. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
7: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
9: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
10: Je 13.59, posloucháte Rádio Jih.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: 7 lidí z bytové kauzy v Brně Řečkovicích dostalo za úplatky 4násobné sankce a Vyškov proměňuje areál na Hraničkách, z dotace už získal 50 milionů. Korupční kauza kolem přidělování městských bytů v brněnských Řečkovicích skončila pravomocnými tresty pro všech 7 obviněných. Bývalý šéf bytového odboru Ivan Melichár podle soudu za úplatky upravoval pořadí žadatelů tak, aby se vybraní zájemci dostali k bytu rychleji. Dostal 3letý trest s podmíněným odkladem na 5 let a majetkové sankce přesahující 700 tisíc. Ostatní odsouzení dostali rovněž podmínky a peněžité tresty. Celkem soud uložil majetkové sankce za téměř 2 miliony 100 tisíc korun, což je skoro 4násobek skutečně předaných úplatků. Policie případ rozkryla při zásahu na úřadu městské části v roce 2024 a podle vyšetřovatelů v něm nefiguruje žádný politik. Ve Vyškově pokračuje proměna bývalého zemědělského areálu na Hraničkách v novou městskou lokalitu. Demolice původních staveb je hotova a dělníci už vybudovali retenční nádrž. Pracují také na kanalizaci a odvodnění. V budoucnu má v území vzniknout bydlení, služby, parkování i nová veřejná prostranství. Projekt podpořila rekordní dotace ve výši 85 milionů korun, z níž město už dostalo první posledních 50 milionů. Součástí nové podoby lokality budou zatravněné plochy, keře a téměř stovka listnatých stromů. Území se má zároveň lépe propojit s historickým centrem i připravovanou modernizací železnice.
0: Radio Jih. Počasí.
10: Jak vypadají teploměry v našem kraji? Následovně Břeclav hlásí 26 stupňů, Ratíškovice taky 26, Zaječí taky 26, no a Staré Město Uherského Hradiště taky 26 stupňů. Zítra očekáváme počasí bez oblačnosti, no a nejvyšší teploty nám ještě trošičku stoupnou, 29 až 32 stupňů.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih, doprava.
10: Zdravíme taky všechny za volantem. Pozor si dejte na Brněnsku mezi Tišnovem a Kuřimí. Za Hradčany zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut s traktorem. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte tam se zdržením. Tak jezděte opatrně a my vám k tomu z rádia jich budeme hrát hezky pro radost.

0: a co všechno se dá slavit. No a i když tu Vlastík dneska není, tak já se ho pokusím už po další dvojici hitů zasuplovat. Zasuplovat. Řekněte si tohle slovo 10krát po sobě a zjistíte, jak je to velmi zajímavé slovíčko. Každopádně, Vlastíku, my ti posíláme pozdravy z rádia jich tam, kde právě teď se jako nacházíš a snad na mě budeš za chvilku pyšný. Užívejte pohodové odpoledne s rádiem jich.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

napsy. Posloucháte Radio Jich. Signal X nás trošku naladil na to, co se teď bude dít, protože nás čeká oslavování. No tak všechno nejlepší přejeme Alenkám, které dneska slaví svůj svátek. A pokud máte narozeniny, přání letí i vám.

0: jméno v České republice a celkem můžete v Česku potkat 106 tisíc nositelek tohoto jména. No ale Alenky nejsou jediné, které slaví svůj den právě 13. srpna. Oslavovat mohou také všichni leváci a na oslavu si mohou otevřít třeba láhev proseka, protože dneska slavíme i den proseka, takže pár bublinek z Itálie rozhodně neuškodí, alespoň obrazně řečeno. Prosecco je italské víno, jehož název pochází od vesnice Prosecco nedaleko Terstu v severní Itálii. No a nejčastěji ho známe jako šumivé spumanté nebo jemně perlivé frizanté, ale pozor, vyrábět se může dokonce i jako víno bez bublinek. No a jak se do něj vlastně ty bublinky dostanou? Na rozdíl od šampaňského neprobíhá druhotné kvašení přímo v lahvi, ale ve velkých uzavřených nerezových tancích. Tomu se říká Charmantova metoda. No a že bublinky dokážou rozvířit emoce, mám tady historku z ledna roku 2024, se totiž v jedné italské věznici pro mladistvé strhly nepokoje, které měl podle médií odstartovat spor kolem příliš malého přídělu proseka na novoroční přípitek. Tak přátelé, dnes raději žádné spory o množství. Na pitný režim si teďka dejte vodu a večer si klidně otevřete vychlazenou láhev proseka, každý, když už teda má ten svůj den. Krásný čtvrtek z rádia jich.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Užívejte hezké čtvrteční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Jihovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od visání majče, jeho odpeckování a destilaci na třístupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
6: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweets and Discotem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to

ikonicky ohořelou rozměrnou plachtu, která přečkala červencový požár a demoliční firma dokonce zvažovala, že se ji pokusí zachránit. Ale kvůli pevnému uchycení kotvami ji nebylo možné jednoduše a bezpečně sundat. Dnes ji při pokračujícím bourání strhly padající sutiny a plachta teď leží zasypaná pod torzem budovy.

0: Pardubice má včetně odvozu suti skončit nejpozději 15. prosince. Tak my zdravíme do Zlína a přejeme hodně sil, ať se demolice brzy podaří dokončit a ať se to místo, které tam zůstane, podaří nějakým smysluplným projektem naplnit a opět vnést kus nějakého baťovské idei zpátky do Zlína. Posíláme vám z rady další hity pro dobrou náladu No Name nebo Enrique Iglesias. Již za chvilku.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských Blží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Víťův brácha.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jižních. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Dne vám z rádia jich přeje Šimon Král. Doufám, že si užíváte sluníčko, pokud možno někde u vody s drinkem v ruce. Ale je taky možné, že jste třeba v práci stejně jako já. Ať už je to tak či onak, jedno je jisté. V další hodince vás čeká opět pořádná dávka skvělé muziky. Bude BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. Dáme taky 100 zvířat, nikdy nic nebylo.

0: nastane jihomoravské zprávy, ve kterých bude mimo jiné mluvit třeba i o tom, že do Česka míří přes 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu. Už za moment na rádiu Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 30. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrum.cz.
9: 2:03 hodině ladíte Rádio Jih.
10: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Do Česka míří přes 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu a zlínští radní schválili prodej pozemků pro novou čtvrť Březnická. Výpadek důležitého léku na rakovinu prsu se má v Česku zmírnit. Do lékáren v těchto dnech míří více než 10 000 balení tamoxifenu. Část už je dostupná a další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Problémy vznikly poté, co dva výrobci postupně přerušili dodávky a na českém trhu zůstal jediný dodavatel. Pokud pacientky lék ve své lékárně neseženou, mají se obrátit na jinou lékárnu svého lékaře nebo onkologické pracoviště. Tamoxifen se používá například po operaci či ozařování rakoviny prsu a také při léčbě pokročilých nádorů. Zlínští radní schválili prodej pozemku pro novou městskou čtvrť Březnická za více než 365 milionů korun. Vítězem veřejné soutěže je společnost Rikaja Asset Management, která má do infrastruktury a veřejných prostranství investovat dalších 87 milionů. V lokalitě nedaleko centra má vzniknout 8 bytových domů se stovkami bytů, kancelářemi, obchody a další vybaveností. Investor má vybudovat také novou silnici, zálivy pro městskou hromadnou dopravu a upravit ulici u zimního stadionu. Město chce peníze z prodeje využít na parkovací dům a sportovní halu. Konečný prodej pozemku musí ještě 16. září schválit zastupitelé.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Rtuť teploměru ještě maličko stoupla. Uherské Hradiště měří aktuálně 27 stupňů, Těmice 26, Klobouk Jubna taky 26 a Uherský Ostroh 27. Zítra bude počasí opět velmi podobné, obloha čistá bez mraků a nejvyšší teploty kolem 27 až 32 stupňů.
13: nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih, doprava.
9: Máme tady jednu aktuální zprávu pro řidiče jedoucí na trase od Petrova na Hodonín a opačně. U kolonky je požár, komunikace je aktuálně úplně uzavřená a tvoří se velké kolony v obou směrech. A pokud byste měli nějaké bližší informace z místa, určitě nám je napište na WhatsApp 606 703 889. Děkujeme moc a z rádia jich přejeme šťastnou cestu.

0: prostě lezou. Přesvědčili se o tom i policisté ve Slavkově u Brna, kde v úterý podvečer zastavili podezřele kličkující auto. No a výsledek dechové zkoušky, myslím si, že vás překvapí stejně jako mě. Podrobnosti už po další dvojici hitů na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Nikdy si ne.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: 15 hodin a 16 minut jste s rádiem ich. Díky za to. A protože jsme rádio Jižní Moravy, vydáme se teď po našem kraji, konkrétně do Slavkova. Tam hodně nebezpečí.

se dojela a zastavila. Za volantem seděla 56letá žena a následovala dechová zkouška, která ukázala, že rozhodně nešlo jen o chvilkovou nepozornost. Paní nadýchala 2,55 promile alkoholu a policistům navíc přiznala, že krátce před jízdou vypila celou láhev vína. No a na místě

0: větší průšvih. Lidi, když už potřebujete pít a vypít zrovna na ex třeba lahev vína, zajděte si radši někam do nějakého dobrého vinařství, vemte sebou třeba i kámoše, ale prosím, nesedejte s tím za volán. Radši si zavolejte třeba taxika, když to v dnešní době skoro nic nestojí. Ach jo, pojďme radši dál, dáme si jiné kafe, ráno, jdeme na to, na rádiu jich.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Užívejte pohodový čtvrtek.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: www.radiojich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedlec u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.

0: asi udělal líp. Imany, Don't Be So Shy, to je další pecka, kterou vám posíláme z Rádia Jih. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

5 minut před tou hodinou. A Lucie Černí Anděle, to nás čeká v hodině následující. Stejně tak bude Post Malone a jeho Circles. A nebude chybět ani Huntrix a Golden.

0: za moment na rádiu Jih. Hezké odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
9: Posloucháte Rádio Jih, za minutu budou 4 hodiny.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: 7 lidí z bytové kauzy v Brně Řečkovicích dostalo za úplatky 4násobné sankce a Vyškov proměňuje areál na Hraničkách, z dotace už získal 50 milionů. Korupční kauza kolem přidělování městských bytů v brněnských Řečkovicích skončila pravomocnými tresty pro všech 7 obviněných. Bývalý šéf bytového odboru Ivan Melichar podle soudu za úplatky upravoval pořadí žadatelů tak, aby se vybraní zájemci dostali k bytu rychleji. Dostal 3letý trest s podmíněným odkladem na 5 let a majetkové sankce přesahující 700 tisíc. Ostatní odsouzení dostali rovněž podmínky a peněžité tresty. Celkem soud uložil majetkové sankce za téměř 2 100 000 korun, což je skoro 4násobek skutečně předaných úplatků. Policie případ rozkryla při zásahu na úřadu městské části v roce 2024 a podle vyšetřovatelů v něm nefiguruje žádný politik. Ve Vyškově pokračuje proměna bývalého zemědělského areálu na Hraničkách v novou městskou lokalitu. Demolice původních staveb je hotova a dělníci už vybudovali retenční nádrž. Pracují také na kanalizaci a odvodnění. V budoucnu má v území vzniknout bydlení, služby, parkování i nová veřejná prostranství. Projekt podpořila rekordní dotace ve výši 85 milionů korun, z níž město už dostalo prvních 50 milionů. Součástí nové podoby lokality budou zatravněné plochy, keře a téměř 100 listnatých stromů. Území se má zároveň lépe propojit s historickým centrem i připravovanou modernizací železnice.
11: Rádio Jih.
13: počasí.
9: Mám pro vás taky 4 aktuální teploty z regionu, které atakují dnešní maxima. Petrov měří 27 stupňů, Rajhrad 27, Tvrdonice 28 a pokud se třeba právě koupíte na koupališti v Kyjově, kam zdravíme, tam měříte krásných 27 stupňů. Zítra bude počasí prakticky úplně stejné, jenom teploty se vyšplhají ještě o trošičku výš, maximální teploty 27 až 30 stupňů.
4: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih, doprava.
9: Podíváme se taky, jak to vypadá na cestách. V Brně, v Bystrci, v Rerichově ulici u křižovatky s Foltínovou bouralo osobní auto, projedete tam s omezením. No a na dálnici D1 na 203. kilometru směrem od Vyškova na Brno dejte pozor na porouchané osobní vozidlo. Šťastnou cestu vám přejeme z Rádia Jih.

8 minut posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle byl Post Malone a já doufám, že si užíváte krásné čtvrteční odpoledne. Víte, co je to raining? Já se přiznám, že jsem do dneška neměl tušení, co to je. Respektive měl jsem povědomí o tom, že existuje taková disciplína, když jsem to jakoby viděl někde, ale název jsem rozhodně neznal. Jde

Radia Jich zněla americká indie rocková kapela Fun. Doufám, že vám zpříjemnila čtvrteční odpoledne. Mimochodem, kluci se v roce 2015 rozpadli. To jsem ani nevěděl teda. Nicméně v Americe zůstaneme, jen se přesuneme do největšího města státu Nevada, do města hříchu.

20 let a před cestou do Las Vegas říkal, že by byl spokojený s umístěním v top 10. Tak ten plán nakonec splnil ještě s malou rezervou. Z rádio jich gratulujeme.

0: Matrix Golden. Přejem krásné odpoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: museli vyjíždět záchranáři, hasiči i policisté. Co přesně se u vody stalo a hlavně takové tři jednoduché pravidla, která se během letního koupání vyplatí mi do hlavě, si řekneme už za chvilku na Rádiu Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
6: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Pryč DPH! Pryč DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.

0: Liberce z jižní Moravy. Krásné odpoledne.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Rádio Jih.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

no a před námi jsou zprávy, počasí a doprava. A hned po nich se opět vracíme k hitům pro dobrou náladu. Bude třeba Mark Dan a Country Girl. Country Girl, she keeps on rolling. Country Girl, she keeps on rolling. Život budeme oslavovat s kapelou Coldplay a skladbou Viva La Vida. No a těšit se můžete i na Evičku Farnou, půjdem na ostří nože.

0: Petr Jindra. Už za chvilku na rádiu Jich.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

0: Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu.

0: www.centrum.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrum.cz.
4: Minutu po 5. hodině posloucháte Radio Jih.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Do Česka míří přes 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu a zlínští radní schválili prodej pozemků pro novou čtvrť Březnická. Výpadek důležitého léku na rakovinu prsu se má v Česku zmírnit. Do lékáren v těchto dnech míří více než 10 000 balení tamoxifenu. Část už je dostupná a další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Problémy vznikly poté, co dva výrobci postupně přerušili dodávky a na českém trhu zůstal jediný dodavatel. Pokud pacientky lék ve své lékárně neseženou, mají se obrátit na jinou lékárnu svého lékaře nebo onkologické pracoviště. Tamoxifen se používá například po operaci či ozařování rakoviny prsu a také při léčbě pokročilých nádorů. Zlínští radní schválili prodej pozemku pro novou městskou čtvrť Březnická za více než 365 milionů korun. Vítězem veřejné soutěže je společnost Rikaia Asset Management, která má do infrastruktury a veřejných prostranství investovat dalších 87 milionů. V lokalitě nedaleko centra má vzniknout 8 bytových domů se stovkami bytů, kancelářemi, obchody a další vybaveností. Investor má vybudovat také novou silnici, zálivy pro městskou hromadnou dopravu a upravit ulici u zimního stadionu. Město chce peníze z prodeje využít na parkovací dům a sportovní halu. Konečný prodej pozemku musí ještě 16. září schválit zastupitelé.
6: Radio Jih. Počasí.
4: I když už máme 5 hodin, venku to pořád kvalitně peče. Jak to vypadá v regionu Traplice? Hlásí aktuálně 26 stupňů. Hrušky, Prušánky a Hodonín pak shodně 28 stupňů. Zítra očekáváme počasí bez oblačnosti s nejvyššími teplotami okolo 29 až 32 stupňů.
8: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: Z Rádia Jih zdravíme taky všechny, kteří nás poslouchají za volantem. Pozor si dejte na Břeclavsku mezi Strachotínem a Šakvicemi. Bourala tam dvě osobní auta a projedete s omezením. Z Rádia Jih přejeme šťastnou cestu.

17 hodin, 10 minut. Ladíte vlny Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Díky, že jste s námi. Jsme rádi, že i ve čtvrtek 13. srpna ladíte vlny

Pokud máte hnízdo třeba na zahradě, chatě nebo rodinném domě, měli byste podle hasičů přednostně zavolat specializovanou firmu. Hasiči zasahují hlavně v případech, kdy hmyz přímo ohrožuje zdraví nebo život a je potřeba rychlá pomoc. Menší vosí hnízdo mohou lidé zkusit odstranit sami, alergici

0: odborníkům. No, na rádiu jich zpátky k muzice posílám R.E.M. nebo Poetiku. Užívejte krásné čtvrteční odpoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: další trojici hitů, teď už Bruno Mars, Kylie Minogue a nebo The Weeknd. Hezké odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet s Andy Scottem zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky v síti Ticketportál.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to

0: Čtvrteční odpoledne vám z rádia jich zpříjemnil taky The Weeknd. Toho mimochodem čeká od zítřka šňůra hned 5 koncertů na stadionu Wembley v Londýně. Každopádně z Londýna zpátky k nám na Jižní Moravu, konkrétně do Velkých Bílovic na Břeclavsku. Tam dnes dopoledne zaměstnal hasiče požár střechy rodinného domu. Oheň se jim podařilo rychle dostat pod kontrolu a zabránit tomu, aby se rozšířil i do dalších částí budovy. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na 23 tisíc korun, zachráněný majetek má podle nich hodnotu kolem 2 milionů. Událost se obešla bez zranění naštěstí, no a na místě zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči a příčinu požáru teď zjišťuje vyšetřovatel. Na Břeclavsku je to přitom už druhý požár během 2 dnů, takže vy, kdo nás posloucháte na frekvenci 101,4 v Břeclavě a okolí, dávejte na sebe i své okolí pozor, ať zítra nemusíme otvírat vysílání dalším požárem. Teď už ale pojďme k něčemu příjemnějšímu. Čtvrteční odpoledne se pomalu, ale jistě překlápí do večera a my vám k němu na rádiu jich přidáme další porci muziky. Krištof, Michael Jackson, Damiano David a další. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně a zase příště.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: 7 lidí z bytové kauzy v Brně Řečkovicích dostalo za úplatky 4násobné sankce a Vyškov proměňuje areál na Hraničkách. Z dotace už získal 50 milionů. Korupční kauza kolem přidělování městských bytů v brněnských Řečkovicích skončila pravomocnými tresty pro všech 7 obviněných. Bývalý šéf bytového odboru Ivan Melichar podle soudu za úplatky upravoval pořadí žadatelů tak, aby se vybraní zájemci dostali k bytu rychleji. Dostal 3letý trest s podmíněným odkladem na 5 let a majetkové sankce přesahující 700 tisíc. Ostatní odsouzení dostali rovněž podmínky a peněžité tresty. Celkem soud uložil majetkové sankce za téměř 2 miliony 100 tisíc korun, což je skoro 4násobek skutečně předaných úplatků. Policie případ rozkryla při zásahu na úřadu městské části v roce 2024 a podle vyšetřovatelů v něm nefiguruje žádný politik. Ve Vyškově pokračuje proměna bývalého zemědělského areálu na Hraničkách v novou městskou lokalitu. Demolice původních staveb je hotova a dělníci už vybudovali retenční nádrž. Pracují také na kanalizaci a odvodnění. V budoucnu má v území vzniknout bydlení, služby, parkování i nová veřejná prostranství. Projekt podpořila rekordní dotace ve výši 85 milionů korun, z níž město už dostalo prvních 50 milionů. Součástí nové podoby lokality budou zatravněné plochy, keře a téměř 100 lisnatých stromů. Území se má zároveň lépe propojit s historickým centrem i připravovanou modernizací železnice.
0: Rádio Jih. Počasí.
6: Dnes večer a v noci jasno, noční teplota 15 až 12, zítřek bude také jasný, naměříme 28 až 31 stupňů v Jihomoravském kraji, ve Zlínském o stupeň méně.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.

0: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských plží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
0: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, běží nám další prázdninový čtvrtek a my na jihu máme pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno a bude se dát krásně vyvětrat, teploty od 10 do 15 stupňů. V pátek pak krásně jasno a teploty od 28 po 31 stupňů.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, finalisté Vinaře roku 2026 a také pozvánka do Bzence na vína ze zámku, která proběhne už tuto sobotu. No a přidám taky nejnovější výsledky Mikulovské podoblasti v rámci nominační soutěže do Salonu vín České republiky. To jsou moje dnešní vinařská témata a já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jihem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Národní soutěž vín Mikulovské podoblasti, která předchází celostátnímu finále do Salonu vín České republiky, právě vyhlásila výsledky. A letos šlo hlavně o jedno vinařství. 16 komisí hodnotilo ve Válticích více než 700 vín od necelé stovky vinařů. No a šampionem se stal, tada, Riesling Rýnský, výběr z hroznů 24 od vinařství Miroslava Volaříka z Mikulova. Ten navíc ovládl úplně všechny kategorie bílých vín s Rieslingem Vlašským v polosuchých a polosladkých a s pálavou mezi sladkými víny. Medaile si ale odvezla i další vinařství, Svoboda z André Rose, BV vinařství za Merlot, Chateau Valtice, vinné sklepy Valtice hned ve dvou kategoriích, a to u šumivých i perlivých vín. Nejlepší kolekci pak představila Bohemia Sekt. No a pokud byste si chtěli takto všechny ochutnat, tak letošní pálavské vinobraní 11. až 13. září v Mikulově bude jediná vaše příležitost. Gratulujeme všem úspěšným vinařům.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem. Na rádiu Jich.
1: A teď soutěž Vinař roku. Než vyhlásí své vítěze, a to se stane už příští týden ve středu večer, ukázala svoji osmičku finalistů, ale po pořadě. Do prvního kola letos přihlásilo vzorky 70 vinařů a bylo jich celkem neuvěřitelných 666 vín. Číslo zní hrozivě, ale věřím, že ta vína byla naopak skvělá. No a následně z nich odborné komise vybrali 8 nejlepších vinařů. A ty jsou Martin Čapka, Mikrozvin Mikulov, Milan Sukal, Vinařství Volařík, Vinařství Štěpánek, Vinné sklepy Skalák, Zámecké vinařství Bzenec a BV Vinařství. Tak o celkovém pořadí rozhodne až Mezinárodní degustační komise, složená z nejednoho degustátora s titulem Master of Wine až příští týden. A toto dává mimo jiné i soutěži velmi cenný punc kvality. Tak držíme palce všem finalistům. No a příští týden si řekneme víc.
0: S Jihem Zavínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
2: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih.

0: během za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Vína ze zámku, to je akce, kterou letos už po 13. pořádá zámecké vinařství Bzenec. O té jsme mluvili i minulý týden. Pro připomenutí, na jednom místě mnoho zámeckých či aristokratických vinařství, ale k tomu i speciální tematické stánky z víny. Ale abych byl konkrétní, letos to bude celkem 124 vín ze 12 zemí, včetně takové Tasmánie anebo Jihoafrické republiky, kteréžto na této akci ještě nebyly. Novinkou je ale i přehlídka vybraných vinařů ze Slovácka a jejich vín, co mají v salonu vín, taky Riesling rýnský, co by královská odrůda. I proto má letos extra stánek s názvem Rýňáky bez hranic. Samozřejmě, že budou i šumivá a perlivá vína a dvě parádní řízené degustace. Jednak na téma Bordeaux a zmiňovaná Jihoafrická republika. Ta nabídne velmi zajímavou exkurzi do tohoto vinařského regionu, stojí za účast. Jak už se stalo dobrým zvykem, o atmosféru se postará živá jazzová kapela, ochutnat můžete letos nově třeba i africkou kuchyni, ale i české prasátko, taky skvělou kávu, sýry a uzeniny z Tyrolska. No zkrátka, dobře, nezapomeňte, tuto sobotu 15. srpna v Bzenci v Zámeckém parku startuje se od 14. hodiny. Místa je tam dost, hlavně toho ve stínu. Tak více se dozvíte na webu zámeckévinařství.cz.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Vínem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: To by to byl za vinařský magazín na Rádiu Jih, kdybychom se nepodívali i do kalendáře vinařských akcí. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Hustopeče, Milotice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Šaldor v Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec a taky Znojmo. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky. Žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
0: Rádio Jih, počasí.
4: Moravo, běží nám další prázdninový čtvrtek a my na jihu máme pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno a bude se dát krásně vyvětrat, teploty od 10 do 15 stupňů. V pátek pak krásně jasno a teploty od 28 po 31 stupňů.

0: Moravo, další srpnový týden je ve svém finále, no a vy čtvrteční večer načínáte s rádiem Jich. No a já vám dnes musím připomenout, že na dohled je i Vyškovská pouť. Proběhne o tomto víkendu a já vám její program představím už za chviličku. Tak buďte u toho a 13. srpnový večer si vylaďte svěžími letními hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy.

13. srpnový večer trávíte ve společnosti Jihu. No a tento víkend na Moravě zaburácí mimo jiných i Vyškovská pouť, která od 14. do 16. srpna vytvoří z Vyškova epicentrum letní zábavy a vy budete moct zažít unikátní

0: kvalitní atmosféru a program, který rozezní celé Masarykovo náměstí a areál pivovaru Vyškov. Na pódiu se postupně vystřídají No Name, Michal Hrůza, Mňága až Djorb, Emma Smetana a Jordan High, Fast Food Orchestra, Tereza Balonová, Kači a mnoho dalších. K tomu pouťové atrakce, spousta jídla a pití, prostě bude to tradičně velké. Tedy Vyškovská pouť letos mezi 14. a 16. srpnem tento víkend. Tak si to tam vyražte užít a další letní dny užijte naplno. Stejně jako dnešní večer. Tu jsou další songy a na jihu s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: signál.
1: Čtvrteční večer v běhu, vy jste si hem, no a já vám další půl hodině přidám jeden krojovaný tip. Ten se týká letošních hodů v Křižanovicích, v těch u Bučovic. Co tam budete moct už o víkendu zažít, vám prozradím za chvilku. Do té doby tu mám další hity, které pošleme vám všem pro lepší večerní pohodičku. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: ve čtvrtek večer jedete dál na vlnách jihu a já mám dnes, tak jak jsem se zmínil, info i z Křižanovic, z těch u Bučovic, kde už tento víkend proběhnou letošní krajované hody a vy tak od pátku 14. do neděle 16. srpna zažijete stavění máje, stárkovský táborák, sobotní předhodovou zábavu, mši, průvod obcí i nedělní hodovou zábavu. Samozřejmostí budou pouťové atrakce, prostě hody v Křižanovicích u Bučovic už tento víkend, tak jak je máme rádi. Novinky z naší Moravy, ale večery na jihu jsou hlavně o skvělé muzice, tak pojďme dál. Mám pro vás další hity pro super náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu čtvrteční 21. hodina a my na jihu máme pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, bude se dát krásně vyvětrat, teploty od 10 do 15 stupňů. V pátek pak krásně jasno a teploty od 28 po 31 stupňů. Takový bude další prázdninový pátek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, je tu čtvrteční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno a bude se dát krásně vyvětrat, teploty od 10 do 15 stupňů. V pátek pak krásně jasno a teploty od 28 po 31 stupňů. Teď už ale pojďme zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám na

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Rádio Jih, 13. srpnová noc, 23. hodina a my na jihu máme pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě jasno a teploty krásné od 10 do 15 stupňů. V pátek pak krásně jasno a teploty od 28 po 31 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme další prázdninový pátek s datem 14.8. Po zbytek noci bude na Moravě jasno, bude se dát krásně vyvětrat, teploty od 10 do 15 stupňů. V pátek pak krásně jasno a teploty od 28 po 31 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodové finále dalšího srpnového týdne, a to nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.